Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

střečku, znamená debilní gáčo. Nábehnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to už ani, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví

svým řečku, znamená debilní gáčo. Náběhnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to naštěv budeš na disky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se ti jak

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

večer a v repríze v neděli od 8 večer nalítávám do éteru rádia Spin se Sportem na Spinu. Zaplavím tě sportovníma zprávama a funfaktama, takže zapínej rádio a buď u toho. Těším se a čágo!

0: říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít, to můžeš projebat, to ti můžou vzít.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já doufám, že peníze.
1: Co by si s ním chtěl řešit ty?
0: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
1: Jaký je tvůj největší rapovej sen?
0: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk rádia Spin, nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu. Pozvání přijal synek z Ostravy, Sergej B. Ten v pátek 14. listopadu pokřtí desku 713 až na věky v Ostravě v prostoru Dolních Vítkovicích Brick House a o pár dní později vystoupí i v Praze. Sergej, vítej na Spinu.
0: Zdár, děkuji za pozvání.
1: Tak začneme občansky odpovědně. Na začátku října byly volby. Byl jsi volit?
0: Ne.
1: Ne?
0: Nebyl jsem volit.
1: Proč jsi nebyl volit?
0: Protože... Protože já jsem byl volit předchozí roky. Mm-hmm. A pak, nevím, jsem začal číst více literatury a došlo mi, že levice, pravice, prostě rozděl a panuj. Mm-hmm.
1: Že... Nedává ti to smysl?
0: Ne, nedává mi to smysl, jsem více konzervativní a mám více k názorům, co mají motoristé sobě, ale stejně neangažuji se do politiky a nebyl jsem zvolit, nevyšlo mi to časově a nepřikládal jsem tomu takovou důležitost tenhle rok. Takže sorry, jestli se to někoho dotklo, ale prostě přijde mi, že je to kolotoč, který se opakuje a šikovní lidé se budou mít dobře za každého režimu a ve finále je mi úplně jedno, kdo bude ve vládě, protože nemáme tu nějaký těžký komunismus a takhle, takže tolik volbám.
1: Jasně. Přijde podle tebe doba, kdy se nějaký český rapper třeba pokusí vstoupit aktivně do politiky?
0: Určitě. Já si myslím, že se to bude týkat hlavně takových těch neuznalých, neúspěšných raperů, kterým se nepovedl dostat se na tu A pozici.
1: Jasně.
0: Ačkovou pozici, tak se budou snažit hledat si cestu jinde, konkrétně v politice. No, pokud frajer má charisma, tak může uspět a takhle. Já osobně, kdybych neuspěl na polirepu, tak se snažím najít něco kreativního. Nevím, filmařina, fotografie, jo, zvukařina, ale politika, to je velký oříšek podle mě.
1: Pojďme k muzice. Jedním z tvých aktuálně úspěšných singlů je Ostrava, vycházející z Nohavicovy Ostravy. Co na tenhle single říkal Nohavica, jestli ho slyšel?
0: Viděl jsem jeho reakci, měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví. Ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia a druhá věc, co si myslíte v soukromí a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká a jestli si v osobním životě myslí, že to je sračka, tak mu to vůbec nemám jako za zlé, protože přece jenom pocházíme z jinačího, z jinačí kultury, vyrůstali jsme v jinačí době, takže jestli se mu to doopravdy líbí nebo ne, to pro mě furt zůstane tajemstvím. Každopádně já tím trackem, vlastně tím, že jsem ho vysamploval, tak vlastně odkazuju tu jeho legendu, aby žila nadále. Vlastně, což samplování dělá.
1: Jasně, to určitě. Co pro tebe znamená Nohavica jako člověk, když jsme takhle jako na začátku té Ostravy? Je to pro tebe patriot ostravský? Nebo je to třeba pro tebe nějaká vzpomínka na dětství, kdy jsi ho prospěval u táboráku?
0: Jo, moji prarodiče milovali Nohavicu. Konkrétně děda. Jo, když si vezmu do roboty černé boty, to vyhrávalo furt. A je to patriot pro Ostravu a vlastně dal Ostravu na mapu. Vlastně on vykresloval ve svých písních a lirice to, jaká Ostrava je, černá, uhelnatá, prostě se srdcem na pravém místě a to takhle vnímám toho člověka, jako prvního člověka, který krásně vykresloval vlastně Ostravu.
1: Jak vidíš Ostravu teďka ty v roce 2025? V čem je jiná od té Nohavicovy Ostravy?
0: Pane, jo,

0: jsme hodně popředu. Hmm. Už nejsme to město, kolem kterého se zmítaly ty mýty o chudobě, kriminalitě a podobně. Jasně, furt tam jako převládají, nebo jsou tam chudší části a je tam kriminalita, ale je to velký posun v posledních 20 letech oproti tomu, kde jsme byli a kde jsme teď. Jo, vznikají nové městské části. Město každoročně ušetří desítky milionů, které potom investuje do věcí, jako je, nevím, nová operní hala, jo, nová univerzita, jakože Ostrava, nenapadá mě jinačí město v České republice, které by zaznamenalo takový progres za posledních x roků, jako právě Ostrava. Je to tam krásné, jako po všech stránkách, a jsem rád, že tam můžu žít, a troufil bych si říct, že jestli to půjde takovým tempem a jestli tam RT Torax postaví ten slibovaný mrakodrap, tak budeme za chvíli hlavní město České republiky.
1: Dokážeš si představit, že bys žil někde jinde než v Ostravě?
0: Představit si dokážu spoustu věcí. ale vždycky chci, aby to byl můj primární domov. Jo, Ostrava. Nedokážu a nemyslím si, že je dobré, když má člověk někde ten svůj rybník, tak aby zbalil všechny věci a šel bydlet na druhou stranu planety, pokud teda nemá nějaký průser, před kterým utíká. Takže Ostrava bude vždycky primární domov. Ať už budu mít ten sekundární jinde, tak vždycky Ostrava.
1: Mm-hmm. A když tady zazněl ten nohavice, já to na něm nechci jako nějak už dál točit, ale napadlo mě, hraješ na nějaký hudební nástroj? Hrál jsi někdy na nějaký hudební nástroj?
0: Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce. Vydržel jsem jako 2 roky a i přes ty 2 roky tam, kde ostatní děti jako už byli pokročilí, tak já jsem furt pokulhával se základy, protože jsem prostě držet ty paličky a hrát na bicí, to je strašně těžká disciplína, a jestli to člověk neopakuje, nemá tu bicí soupravu doma, jestli netrénuje každý den, tak je ztracený, takže hrál jsem na bicí nástroje.
1: A nějaký formální hudební vzdělání máš nebo nemáš?
0: Nemám.
1: Nemáš, vůbec. Nemáš. Myslíš, že je potřeba k tomu, aby člověk byl dobrý rapér a úspěšný rapér, aby za sebou měl nějaký umělecký vzdělání?
0: Ne, dneska nepotřebuješ vědět ani základy hudební teorie. Prostě máš gír a zkoušíš, potřebuješ mít sluch. No. Vzdělání je jedna věc, ale může být vzdělaný, jak chceš, ale jestli nemáš sluch, tak to nebude žádná hitparáda, doslova. Ale jako rapový producent, rapper, nepotřebuješ hudební vzdělání. A jestli umíš, chápeš, rozumíš hudební teorii aspoň trochu, tak je to jedině výhoda, ale nepovinnost.
1: OK. Ty jsi tady ve Spin Talku u mě úplně poprvý, tak bych se rád vrátil asi úplně i na začátek. Co tebe formovalo za muziku, když jsi byl mladý? Co jsi poslouchal?
0: Hip-hop, rap, R&B, tohle. Potom mě formovala samozřejmě, ne že bych ji vyhledával, ale věci jako Daft Punk, Eiffel 65.
1: Jasně.
0: Jo, protože to hrálo tehdy všude na rádiu, a konkrétně třeba Eiffel a Daft Punk se mi strašně líbilo. Líbilo se mi, jak používají autotune v té době, nebo vocoder. Líbily se mi ty produkce. Tehdy jsem nevěděl, že se jedná o samplování třeba z hlediska Daft Punku. Jo, takže ty mě nepřímo formovali. A pak jako přímo, co jsem vyhledával, tak byl ten rap a hip-hop, s tím, že jsem vlastně začal od New Yorku, přesunul se k LA a ve 14 už měl najetý jich, o kterém vlastně nebylo tehda moc informací. Jenom na internetu a na YouTube, co si pamatuju, tak to jsem vyhledával na vlastní pěst. Jinak ono, média jako B-barák jižanský rap strašně hatili. No. Ale já jsem v tom dokázal najít tu krásu.
1: A nějaká česká scéna, nějaký český interpreti, který by tě formovali, když jsi byl mladý kluk, určitě tam něco takového muselo být?
0: Jo, to bylo Rhyme Street Squad, jo, DBS, Chang, Finny, to byly i věci. Tehdy byla stránka, myslím, checkhiphop.cz, jmenovalo se to úplně nějak tak basic, a tam byly tracky od Bio Squad, Divoký západ, později Druhá jakost, plno undergroundových i v uvozovkách mainstreamových rapperů v té době, ten Gypsyho Crew, jak se jmenovala, pamatuješ si? Ta rapová Gypsyho Crew. Tak ta syndrom snob. Mm-hmm. Syndrom snob, ano. Okay. Tak všechny takové věci jsem měl nastahované v MP3-kách a poslouchal jsem je, ale to už odval vítr.
1: Odval to vítr? Nevrací se k tomu nikdy? Ani v nějaký nostalgii třeba?
0: Ano, ano, ale co... Nemám ty konkrétní věci, měl jsem paměťové média, kde jsem ty věci měl zaznamenané. Teď už se to ztratilo a některé věci jsou nedohledatelné, které
1: pravda.
0: Si pamatuju já. Hmm.
1: Některé věci se nedají ani dohledat, najít, ani dát třeba do vysílání, protože už nejsou.
0: Ano.
1: Co posloucháš třeba teďka, když netvoříš muziku, když neposloucháš svou muziku, když se otevřeš třeba svůj playlist, co tě inspiruje?
0: To bude furt Memphis, Atlanta, dohromady, v tomhle jsem jako retardovaný. Jakože já poslouchám i lidi, co mají 5000 měsíčních posluchačů na Spotify. Jsou prostě z Atlanty a jsou jenom přidružení k nějaké partičce nebo labelu, kde například hlavní hlava je Future nebo Young Thug. Takže jedu si furt jižanský, americký rap, Atlanta, Memphis. Tohle mě nepřestane jako bavit. No.
1: Kolik ti bylo, když jsi řekl, že budeš rapper, že budeš prostě aktivní muzikant?
0: 13, 14.
1: A co byl ten impuls, který řekl prostě, Sergej, jdi do toho?
0: To byly hudební videoklipy, tehda na Viva a MTV, jo, to tam hráli Diddyho, Biggieho, Lil Kim, Wu-Tang, Nelly, It's Getting Hard in Here, to tehdy byla bomba 2013, vlastně.
1: To pořád ještě hrajeme třeba.
0: Jo.
1: To jsou pořád velké věci. S čím jsi do té muziky vlastně šel? Byly nějaký témata třeba, který jsi chtěl otevřít, nebo chtěl si přinést jiný zvuk? Co bylo to, prostě si řekl, jdu do toho?
0: Já jsem se hledal až do svých 18, 19 a co si pamatuju, tak ty první demíčka, které jsem se nahrával na mikrofon za 3 kila, Hama, tak to byly strašné jako hovna. To bylo o všem a o ničem, jo. Většina raperů dneska jako z toho profituje z těch hoven, že rapují o všem a o ničem, ale tehdy já jsem si to neuvědomil, já jsem se snažil prostě rapovat a bylo mi jedno o čem, já jsem se snažil najít frázování a rytmus, jo, snažil jsem se, abych měl tu karenci a aby ten, protože jsem, v momentě, kdy jsem se začal nahrávat sám a začal jsem do toho jenom mluvit, tak jsem zjistil, že rap není jenom mluvení do beatu. Mm-hmm. Tak to tvrdilo spoustu lidí v té době, prostě, co byli záporáci, tak říkali, že rap je jenom prostě mluvení do beatu. Já jsem si uvědomil, že to tak není a snažil jsem se najít ten způsob, jak aby to mluvení do beatu znělo dobře. Mm-hmm. Jako zní Američanům, jako zní starším mým vrstevníkům. Jo, takže šel jsem do toho s tím se najít. A to
1: našel
0: trval.
1: Se?
0: Našel jsem se v 18, vlastně potom, co jsem rapoval do... Já jsem rapoval do instrumentálek od už slavných vydaných tracků. Mm-hmm. No, Window Shopper, od Wu-Tangu, všechny instrumentálky, co byly volně dostupné, nebo na platformě SoundClick, což je vlastně tehdejší obdoba dnešního BeatStars, kam většina independent rapperů chodí pro beaty, tak jsem hledal na SoundClicku a co bylo zadarmo ke stažení, to jsem stáhl. A co se mi líbilo, tak do toho jsem se snažil něco narepovat, napsat. No a v 18 jsem přišel na to, že vlastně chci dělat jako repovat do jižanských beatů. Jo, 120 až 150 BPM, pomalejší, 1.8 hajtka a nepravidelný rytmus a hutná basa. Tak plus ještě mě k tomu dokopal film Hustle and Flow, jo, což je vlastně z prostředí Memphisu, kde je krásně ukázán ten proces, jak to vlastně vzniká v pokoji, kde chudáci mají jenom starý sampler, ty palety od vajíček jako akustickou ochranu místnosti a vintage prostě mikrofon, obyčejný dynamický na stage a jak zaujalo mě vlastně na tom míhu to, že ty čtvrtě, které jsem viděl na obrázcích a ve videoklipech, připomínaly tu mou. Mm-hmm. Jo, že to bylo prostě takové jako předměstí, spousta stromů, finské domky, jo, v jejich případě ty typické americké domky a že vlastně ti kluci nezačínali podpisem labelu v drahém nahrávacím studiu, ale že začínali prostě doma. Mm-hmm. Jo, co si uvaříš, prostě co najdeš v lednici, z toho uvaříš.
1: Co by současný Sergej vytknul tomu malému Sergejovi, když vstupoval do rapu, když začal tvořit? Byl bys na něj přísnej v něčem? Nebo přísnější?
0: Jo, řekl bych mu, ať nespěchá. Mm-hmm. No, já každý pokrok, který jsem zaznamenal, tak jsem musel posílat lidem a musel někde postovat. Tak bych mu řekl, ať vyjde ven z prvních věcí, až když to je stoprocentní.
1: Je to někdy stoprocentní?
0: Blíží se to k těm 100%. Hmm.
1: A za co bys toho Sergeje pochválil?
0: Za to, že vůbec začal a že měl vlastně všeobecný přehled o tom, co se děje a dokázal jako v tom věku už rozlišovat, co je co, co dělá specifické hudební žánry specifickými a jinými, než jsou ostatní žánry, takové subžánry. Jo, já už jsem se dobře uměl orientovat v subžánrech rapu. Pro mě to nebylo jenom černoši a chainy, pro mě to bylo více věcí.
1: Muzika, kterou děláš, je ostrá, leckdy taková jako drsná, streetová. Jaký je ten opravdový Sergej uvnitř? Protože teď, když sedíš naproti mě, tak z tebe vůbec nemám pocit toho drsného rapera, ale vlastně sympatického týpka.
0: Já jsem dobrák od kosti. Nevím, kde jsi slyšel, že jsem zlý frajer.
1: To jsem neslyšel, to neříkám, jenom jak se lišíš ty a tvoje texty, nebo tvoje songy.
0: Tak ono, hudba je furt dvourozměrná oproti existenci člověka. Existence člověka může být taková, že frajer žije 4 životy a ty víš jenom o jednom.
1: To je pravda. Co je podle tebe v českém rapu, nebo možná ve světovém rapu, největší kliše, který už třeba nefunguje a stále se v tom prostředí objevuje?
0: Byli jsme dole a teď jsme nahoře.
1: OK. Proč si myslíš, že to pořád v těch textech přetrvává?
0: Protože ten romantický příběh jít z dola nahoru vždycky v nějaké skupině lidí, hlavně si myslím, že děti, co opravdu nemají nic a mají jenom nějaké sny, tak v nich to rezonuje. Vždycky to bude fungovat. Pro mě je to klišé, protože já jsem se dostal na vrchol a vím, že na tom vrcholu to nejsou jednorožci a růžová pomazánka.
1: Jasně, je to dřina, předpokládám.
0: Je to dřina a prostě stát se úspěšným je strašně lehké, ale zůstat úspěšný, to je ta nejtěžší část. Jo, a prostě pro nikoho, kdo nebyl v životě úspěšný, a přesně má 15 roků a sní o ničem, tak on potřebuje slyšet ty slova, že od někoho, kdo byl dole a šel nahoru.
1: Promiň, že tě do toho skáču. A platilo to i pro tebe v tu dobu, když jsi vstoupil do rapu?
0: Samozřejmě. Jedna z věcí, proč jsem se rap zamiloval, bylo to, jak vykrášloval vlastně tu cestu stát se z obyčejného pišáka generálem, Tony Montanou.
1: Jaký úskalí na té cestě na toho, kdo se rozhodne, že bude dělat muziku, čekají?
0: Já si myslím, že ta stejná úskalí, jako když si vybereš jakýkoliv jiný průmysl nebo způsob života nebo povolání. Prostě vždycky, ať už si ve strojírenství, v hudbě, v restauračním oddělení nebo v gastronomii, tak vždycky tě někdo ojebe. Prostě, ať už jdeš dělat s čímkoliv, podnikat s čímkoliv, dělat cokoliv, vždycky prostě budeš ojeban. Poprvé, podruhé, a z toho se člověk musí ponaučit. No, takže s prominutím jako
1: jaký je tvůj
0: vždycky vás ojebou. Prosím?
1: Jaký je tvůj fígl na to, aby tě někdo neojebal?
0: Stanovit si hranice už ze začátku. No, prostě říkat, tohle se může, tohle ne, ale hlavně ty zkušenosti. Prostě po zkušenostech, kdy už xkrát se někdo pokusil, tak to poznáš z řeči těla, jo, a z toho, jak člověk mluví. A taky se mu ještě může stát, že se ojebeš ty sám. Jo.
1: Jasně, což se asi taky stává často.
0: Co se taky stává.
1: Spolupracuješ s velkými jménama. Je to Ektor, je to Rytmus, je to Dolal, je to Hartriko. Máš nějaký jméno, se kterým bys třeba měl nebo si přál vysněný feat a zatím na to třeba nebyl prostor, čas, nebo jste se jenom jako nepotkali na té české scéně, protože podle mě toho, koho si chtěl mít na featu, tak už si asi měl. Mm-hmm.
0: Konkrétně jako představy nemám, ale chtěl bych, nevím, nějakou velkou producentskou session a nerepovat. Mm-hmm. Jako na tracku se potkám s kýmkoliv, teď více myslím na to jako businessman. Je spousta mladších men, kterým bych pomohl a pomohl jsem v minulosti, ale nepřineslo mi to nic. Nepřineslo mi to jako...
1: A mělo by ti to něco přinést, když říkáš, že někomu chceš pomoct, nebo pomáháš, nebo si pomáhal, Tak jaký tam je očekávání?
0: No, očekávání je, že prostě ty vezmeš někoho mladého, jo. Teď nemluvím třeba o Rikovi, teď mluvím o prostě někomu, komu chceš pomoct tím, že mu dáš featuring nebo track.
1: Někomu random.
0: A očekávání je, že mu to pomůže. Mm-hmm. A reálně mu to udělá radost, jako na té osobní úrovni, ale pak se podíváš na ty čísla a zjistíš, že to nepomohlo ani jemu, ani tobě. Mm-hmm. Akorát já jsem si zkrátil jako, nebo zmenšil tu hodnotu mého featuringu, který nemůže dostat každý. Tak najednou jsem měl 3letý run, kdy jsem prostě dal feed tam, mm-hmm. tam a nepřineslo mi to nic, než to, že cena mého featuringu
1: šla dolů. Tím pádem chápu to správně, že dostat tě na feed bude čím dál tím těžší a těžší?
0: Jo, už jsem odmítl i 150 tisíc korun od jednoho Slováka, což je jako částka, která prostě si řekneš, ty vole 150 tisíc, tak to je super dovolená. Ale už jsem přehodnotil ty priority, už to prostě já peníze nepotřebuju za prvé a za druhé vím, jak to chodí. Ty placené feety jsou nejhorší. Ten frajer za to utratí a reálně mu to nepomůže nic, protože ti frajeři se sekli v době, kdy featuring něco znamenal. Za mojí doby, když jsem začínal, tak když jsem měl na tracku Rytmuse, tak jsem měl ten štempel, že jsi tam. Mm-hmm. Dneska má featuring od Rytmuse každý a většina těch lidí tam není.
1: No a čím, to je docela zajímavý point, si myslím, čím to podle tebe je, že se vytratila ta hodnota toho štemplu?
0: Protože hudba je dostupnější, nebo dělání hudby je dostupnější, máš platformy, kde se přihlásíš zadarmo, máš programy v telefonu, za které zaplatíš jednorázově 300 korun a nahraješ si tam do beatu prostě písničku, to vydáš ven a ta písnička se může stát hit. Hmm. A máš prostě více takových instancí jednorázovek hitů, přesaturovaný trh díky tomu, že i ta technika producentská je strašně levná. Stačí ti fakt jenom MacBook nebo laptop a kreknutý gear, kreknutý software. Prostě dělat hudbu není tak hodnotné, nebo není tak drahé.
1: Jako bylo dřív.
0: A proto máme více men. A těch více men se jim povede prostě ten zářez, že udělají ten hit. A třeba na tom hitu postaví decentní kariéru, slušnou. A jde to dneska udělat prostě bez ničeho a od podlahy. Stačí mi jenom ty základní jako nástroje, tuška, papír, telefon.
1: A není to lepší na jednu stranu, že se k tomu najednou dostane prostě víc lidí?
0: Já vítám jedině konkurenci a vítám hlavně to, že přesně, že se ukáže více, ale nikdy nevíš, třeba někdo dělá ve fabrice a má tam frajera, se kterým chodí do práce a on může být skrytý talent.
1: Jasně.
0: 30 roků zpátky by jeho talent nikdo neobjevil, ale dneska díky technologiím je takový frajer, prostě může mít ten spotlight a může být někdo velký.
1: Jo, právě.
0: Což je, těch příležitostí je víc a paradoxně, i když je těch příležitostí víc a je to jednodušší, tak většina lidí jsou stejně flákači a stejně neví, odkud, kde to uchopit a kde začít. Takže to, že dneska začal někdo v té době a že to je všechno jednodušší, ještě neznamená, že ten frajer
1: bude úspěšný. Prostě jenom má možnost
0: vstoupit. Ale hlavně, že to má jednodušší. Jestli mi rozumíš.
1: Rozumím. U Syna je v podcastu si řekl, že pokud je ti 30, rapuješ a nemáš chain, auto, prachy, tak se vykašli na rap. Proč je pro tebe tohleto všechno tak důležitý? Nebo jestli to ještě pořád platí?
0: Protože rap je a vždycky byl komerční žánr, který nutil lidi utrácet a nakupovat. Mm-hmm. Od flašek na baru, po sluneční brýle, po tašky, šperky, prostě to byl ten symbol toho a důkaz toho frajera, že když mluvil o tom, jak to vytáhl z dola nahoru, takže to opravdu vytáhl z dola nahoru. A vlastně, OK, jestli někdo chce dělat lirický rap a mluvit o záchraně klimatu, tak okay. Ale vlastně většina rapperů a většina lidí, co chce rapovat, oni nejdou do toho, aby zachránili klima a předali slovo ostatním, že prostě se nakládá špatně jako s planetou a s prostředky.
1: Okay.
0: Nejdou dělat politický rap, oni jdou dělat ten rap, že se chcou ukázat.
1: Ne, mě baví to, že připouštíš tu variantu, že když do těch textů někdo vloží něco jiného, tak ať pak nemá ten výsledek, který je očekávaný obecně od rappera. To mi přijde good point a nepřijde mi to tak přísně, jako když jsem to viděl v tom rozhovoru, tak jsem se tě na to musel zeptat. Co bude pro tebe hodnotou muziky, až tě bude 40, 50, 60?
0: co bude pro mě hodnotou.
1: Jo, jo, jestli to pořád budou ty chainy, jestli to pořád bude ten majetek, jestli to pořád budou ty prachy, nebo pak se dostaneš třeba i do nějakého věku, kdy i ty proměníš svoje texty, na což tady mám za chviličku, tak ještě jednu otázku.
0: Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, no, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít, prostě to ne to, ale co ti nevezmou, tak jsou vědomosti, znalosti, skills, že umíš produkovat, že umíš zvučit. To je pro mě vždycky ten hlavní jako kapitál a zdroj potěšení, ta kreativní práce. To, co jsem zmínil u syna, je, a to, co si myslím, že je důležité pro rap a pro rapera, když to dělá, tak to je furt jako osobně pro mě pozlátko. Je to důležité po 30 by fakt jako frajer, jako o čem chce rapovat. OK, ale vědomosti a knowledge. Vědomosti a knowledge, to mi zůstane ve 40, v 50, toho jsem si vědom teď, toho jsem si byl vědom před 10 lety.
1: Jasně, to je super, to je skvělý rozšíření. Budeš někdy v O2 aréně, teď mám pocit, že kdo není v O2 aréně, tak prostě není muzikant skoro, protože s O2 arénou se roztrhl pytel, tak budeš někdy v O2 aréně? Nebo chtěl bys být někdy v O2 aréně?
0: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit, ale třeba to jednou přijde, třeba teď budu mít skvělý rán a bude to, každopádně. A
1: proč ta O2 aréna je tak zajímavá? Já to znova řeknu, už jsem tady říkal mockrát, když někdo má koncert v O2 aréně, nerad tam jdu.
0: Fakt?
1: Nemám to moc rád, mám radši menší prostory.
0: Jo, to je otázka vkusu, pro toho rapera je to achievement. Já si myslím, že v takové aréně je skvělý zvuk. Já jsem ho osobně nezažil z pozice posluchače, ale je tam prostor pro skvělý zvuk, pro skvělý stage design, pro choreografii, pro spoustu jako blbostí, které v klubu pro 300 lidí jako nemůže ten člověk odprezentovat.
1: Já si
0: myslím, že čím výš člověk je na tom hudebním poli, tak tím více by měl investovat do vizuálu, které jsou za ním, do ohňostrojů a všech těchhle hovadin. A tohle O2 aréna umožňuje.
1: Mm-hmm. OK, no tak budu se těšit na tvoje vystoupení v O2 aréně. To vysvětlení taky dává smysl. Tak o albu 713 až na věky si sám řekl, že to je tvůj nejúspěšnější release. Tak čím ta deska je podle tebe tak úspěšná u posluchačů?
0: Tak určitě hit Směj se teď, ale hlavně... Nevím, jak u posluchačů, ale já tu desku strašně mám rád a řadím ji na svůj number one, protože jsem si ji produkoval od začátku do konce a vlastně je tam můj sound, je tam to, co rezonuje se mnou. Vím, jak je to těžké jako žít sám se sebou, kdy vlastně z 30 beatů, které udělám, si vyberu jeden, který nadepuju a který možná jako dopadne, nedopadne. Takže to, že jsem si tu desku dělal jako vydavatel, producent, rapper, textář a že takové moje jakoby první dílo, na které jsem hrdý, kde jsem nezapůjčoval jenom svůj ksicht a hlas a texty, ale že je to...
1: Co z těch profesí, o kterých jsi teďka mluvil, bylo pro tebe nejtěžší?
0: Nejtěžší? Já nevím, furt je pro mě nejtěžší psát texty a je to věc, ke které se jako dokopávám. Zároveň začal jsem být dobrý producent až za 8 roku, kdy vlastně každá věc, kterou udělám, je udělatelná. A je to furt pole, kde se člověk musí zlepšovat a sledovat jako trendy na poli toho hudebního produkování, protože neustále musíme upgradeovat svoje MacBooky, svoje RAMky, svoje procesory, neustále vychází nové věci. A je třeba to sledovat, ten zvuk se vylepšuje, i když máme pocit, že ty trapové beaty jsou 10 roků nebo 15 let furt stejné, tak nejsou. Ono opravdu, ten zvuk je čím dál lepší, hutnější, prostorovější a to mi třeba přijde jako studium na celý život.
1: Okay.
0: Stejně vlastně psaní textů, že jo, protože přijde doba, kdy člověk píše texty a už se vystřílí a potřebuje začít hledat. Chce zůstat repovat o tom stejném, ale najednou už vystřílel všechny rýmy jako láska, páska, láska.
1: Okay.
0: A je třeba přijít jako na způsob, jak si zachovat to stejné, ale aby to znělo jinak, aby ten posluchač neřekl, že zním furt stejně. Jo, takže je to studium na celý život.
1: Tak z nějakého rozhovoru taky cituju. Mám tolik vzpomínek z doby, kde mi bylo 18 až 30, že i za 10 let z nich budu schopný tvořit texty. Tak zajímalo by mě, o čem budou tvoje texty, až jednou opustíš tohleto období? Až se najednou vrátíš třeba do staršího věku? Co budou ty témata?
0: Já mám skvělý vzor a šablonu pro to, co budou ty témata. To je rapper Juicy J z Memphisu, mm-hmm. kdy frajer vlastně už je... kolik 16 let v manželství, je to spokojený skoro 50-letý dědek, ale na mikrofonu, na produkcích je prostě furt ten stejný Juicy J, který byl v roce 95.
1: Okay.
0: Jo, a prostě to mi přijde na té hudbě krásné, že a na repu, já nevím, kde se vzalo pravidlo, že rap musí reflektovat jako reálný život, co zažívám teď. Je to definitivně bonus, vycházím z toho prostředí, o kterém rapuju, mm-hmm. ale můžu být na vile, daleko od těch problémů, daleko od těch sraček, kterýma jsem procházel, no ale ve vzpomínkách je furt mám a furt můžu o nich rapovat. A ono vlastně, ten hajzel se mění, ale sračka zůstává stejná a vlastně to, o čem psal Machiavelli, co platilo tehdy za dob králů a princezen, se furt dá vztahovat na dnešní dobu, takže moje pointa je taková, že v 50 budu rapovat o tom stejném, o čem jsem rapoval ve 25. Jenom to bude uhlazenější. Bude to uhlazenější, bude to znít víc profi, bude to znít prostě líp, protože to je ta persona, kterou jsem si nastavil.
1: Uh-huh. A vytvořil.
0: Ano, a vytvořil.
1: Když jsi před lety hrál v Bangru, hrál jsi sám sebe, jaký to bylo?
0: Bylo to super, nejenom jako na tom filmovém place, když se natáčelo, kde tě obskakují věčně, jestli potřebuješ kávu, čaj, jestli máš to, jestli ti nechybí tamto, ale bylo to skvělé i po tom releaseu, což já jsem vlastně nevěděl, co se bude dít. Mm-hmm. No, já jsem do té doby nevěděl ani, že jako slyšel jsem o Červeném koberci, ale myslel jsem, že to je jako LA Hollywood. Nevěděl jsem, že na filmovém festivalu v Karlových Varech je prostě nějaký červený koberec, kde to vypadá podobně. Uh-huh. Jo. Uh-huh. No a v momentě, kdy jsem zažil červený koberec a všechno tohle, což jsem nečekal, tak jsem si říkal, wow, Banger byla fakt skvělá jako zkušenost, která se může stát jenom jednou za život a už se nemusí opakovat.
1: OK. Přineslo ti to tenkrát nějaký nový fanoušky? Nějaký nový posluchače?
0: Těžko říct, jestli ten film, nebo jestli muzika, kterou jsem vydával v té době, protože... co se týče rapových skills i toho, že mě lidi znají, tak ono to jde furt jako tak konstantně s menšími propady místy furt nahoru, takže si myslím, že to bylo, že určitě mě více lidí poznalo i díky filmu.
1: Řekni mi, jak tenkrát to rapový prostředí přijalo feety s Adamem Myšíkem?
0: Nějak, tak ono v té době se už začala formovat Šína Kalin.
1: Mm-hmm, to je pravda.
0: A už to bylo takové liberálnější, mm-hmm. kdy rapeři vždycky spolupracovali s popovými a R&B frajery.
1: To je pravda.
0: A já si myslím, že kdyby se to stalo feat s Myšíkem...
1: A navíc máš Myšíka, skvělý muzikant, takže tam si myslím, že právě si nešlápl vedle.
0: Naučil mě i skvělá dechová cvičení na hlasivky, mm-hmm. abych nestratil po show. No a kdyby se to stalo v roce... 2005, 2010, tak dostanu sodu. Ale ono se to stalo 2021, tam už v té době začalo být možné všechno.
1: Mm-hmm. Protože čas od času narazím pořád jakoby na tu reaktivitu, která jako dokáže být velmi přísná v kombinaci, obzvlášť v tom českým prostředí, český rapper, český popový interpret.
0: Jo.
1: Dokážeš si představit třeba, že bys dal feat nějakému jinému popovému umělci v České republice? Dokážeš si představit nějaký takovýhle jméno?
0: Určitě, kdyby za mnou přišel s dobrým nápadem, já teď nemám na mysli konkrétně nikoho, ale víš co, furt ti popoví frajeři, co zpívají, tak mají více knowledge než třeba rapeři. Jo,
1: ohledně, jak kteří?
0: Ohledně dechu, ohledně tak, já znám jenom jednoho člověka z rapového prostředí, počkej, vlastně dva, jo, kteří jdou do hloubky a berou si například lekce zpěvu navíc. Mm-hmm. Berou si lekce tohodle, starají se nebo mají skvělý hudební sluch. Jenom dva lidi jsem potkal z rapového prostředí.
1: A řekneš jména?
0: Hector má skvělý sluch a knowledge a všechno. Většinu věcí, díky kterým vděčím a za kterým díky kterým jsem tady, tak vděčím jemu. Pak je Kalin, ale to už je, chápeš, tam se to míchá rap a pop.
1: Jasně.
0: Ale Kalin třeba si dává tu práci navíc. On si dělá ten domácí úkol a to jsou třeba jední dva lidi, ale ostatní, oni umí vzít beat, nahrát do něj něco, ale nemají třeba knowledge jako Adam Mišík.
1: Jasně.
0: Adam Mišík má šílený knowledge. Hector taky. Pochází z muzikantského prostředí. Oba dva. I Kalin vlastně.
1: To je pravda.
0: Jo.
1: Blíží se tvůj křest Ostravě, tak jaký bude?
0: Bude, víš co, Brick House je klub, který má dobrou akustiku, dobrý zvuk, je v dobrém prostředí, 200 metrů od super fancy restaurace a chci, aby lidi, kteří pojedou do Brick House na můj křest 14.11. si to udělali hezké. Jo. A ono, tam jsou všechny předpoklady k tomu, aby to bylo hezké. Takže když někdo uvažuje o víkendu se svojí drahou polovičkou, o super jídle v super restauraci, která je minutu od klubu, pak se zajít do klubu, kde je dýchatelno, volný prostor, kde je čisto, žádná plíseň na stěnách, žádný zaplivaný klub, na který jsme bohužel zvyklí v České republice, tak udělá jedině dobře. Nemluví o tom, že Vítkovice jako takové jsou industriální část Ostravy a dneska je to wow část. Je tam Bolt Tower, ze které je krásný výhled a já bych radil lidem, ať si z toho jdou udělat jako kulturní zážitek. Samozřejmě bude tam, dejme tomu, bude tam hodně Ostraváků, ale chci, aby přijeli lidi z okolních měst a poznali Ostravu se vším všudy. Dělám tu akci, promyslel jsem tu akci tak v Brick House, aby vlastně lidi dostali tu omáčku okolo. Abych jen nenatáhal prostě jenom na DJe, aby čekali 4 hodiny v klubu, pak na mě viděli show a to je všechno. No, chci, aby to měli spojeno s nějakou kulturou a bontonem. Takže bude to na úrovni.
1: Kdo všechno dorazí?
0: Z hostů? Uh-huh. Ty budou zveřejňovat, teď je to ve fázi jednání.
1: Dobře, dobře.
0: A zatím mám jenom 3 potvrzené jména a zbytek zveřejním.
1: Tak jsme v závěru rozhovoru posledních pár otázek. Jakýmu typu vtipu se zasměješ?
0: Rasistickému.
1: OK.
0: Rasistickému, černému, kameňák, prostě takový špatný vtip, okay. kterým by se nemělo smát.
1: S kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
0: Já nevím, jestli bych šel vůbec na pivo.
1: OK, tak s kým bys nikdy v životě nešel na čaj?
0: S Fialou, to je ultra nesympatický frajer.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já doufám, že peníze.
1: Co by si s tím chtěl řešit ty?
0: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na mojem jméně a získat nějaké, a získat nějaké hlasy.
1: Okay.
0: Předpokládám. Takže tak, ale víš co, ve finále bych byl rád za to, že by mi to tam ukázal. Já bych se podíval na Washington jednou a
1: vůbec,
0: protože co chceš hledat ve Washingtonu. To je, kromě Bílého domu tam nic není, tam je jenom ghetto.
1: To je pravda.
0: No, a
1: tak, kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jaký ministerstvo bys chtěl mít na starosti?
0: Ministerstvo kultury.
1: Uh-huh. Za co bys dostal zlato na olympiádě?
0: Za box a za basket.
1: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
0: Nějaký gay skandál.
1: Uh-huh. To už se stalo, ne?
0: Fakt? Já nevím.
1: V jakém filmu, který už existuje, bys chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
0: Ha, film. Moment, já vím. Já vím přesně, ale potřebuju, aby si měl se mnou trpělivost. Rozhodně nějaký sequel Star Wars.
1: Mm-hmm.
0: No, byl bych rád, kdyby přetočili ty poslední 3 hlavní epizody, 7, 8, 9. A kdybych si tam mohl střihnout, nevím, roli nájemného lovce.
1: Je rok 2080, na konzervatoři při hodině dějiny rapu se studenti probírají historii rapu a narazí na tvoje jméno. Co bys chtěl, aby o tobě řekli?
0: Já si myslím, že o mě řeknou to stejné, co jsme řekli například o Komenském, když v našich 7-8 letech jsme narazili v učebnici na fotku ne jenom Komenského, ale jakékoliv historické persony. Jako děcka jsme narazili a řekli jsme, to je pičovina. To je pičus.
1: Ok, dobře, dobře. A jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
0: Horem pádem.
1: Uh-huh. A co tě naposled inspirovalo mimo rap a nikdo by to do tebe neřekl?
0: Filmy konkrétně... Je takový muzikálový film o té frajerce, co zpívá a má hluchou rodinu. Jak se to jmenovalo? To bylo to dostalo a to bylo velice dojemné a nikdo by neřekl, že jsem se na ten film podíval. Bylo to o frajerce, co zpívá a chtěla prorazit ve zpívání, jenže celá její rodina byla hlucha. Mm-hmm. A nerozuměla tomu a nemohli ani říct, jestli má talent nebo ne. Mm-hmm. A furt jí říkali na to... A ať se na to vykašle, protože jí neslyšeli, no a frajerka si to vybojuje a musí balancovat i jako mezi rodinným podnikem, uh-huh. kde jí chtějí, jako aby pracovala, protože je jediná, která slyší, versus hodinama zpěvu soukromýma uh-huh. a vlastně balancuje, až nakonec dojde nakonec a dostane se na prestižní konzervatoř, kde dále může uplatnit svůj talent.
1: Poslední otázka. Jaký je tvůj největší rapovej sen?
0: Jo, barak v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu, co si pronajal nějaký černoch, tak já chci vlastnit.
1: A v Miami nebo tady?
0: Tady je špatné počasí. Miami, Dubaj, prostě nějakou takovou tu zhýralou, pokritickou lokalitu.
1: Tak jo, tak ať se ti to podaří.
0: Děkuju moc.
1: Máme to za sebou. Hostem aktuálního vydání Spintolku byl Sergej B. Doražte na křest do Ostravy v pátek 14. listopadu do klubu Brick House v Dolních Vítkovicích. Děkuju za návštěvu, měj se moc dobře.
0: Taky, měj se krásně, ahoj.
1: Spintolk poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin nebo poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.
3: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Haslo v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak, když vech.

0: Ladíš Rádio Spin s Krištofem, já se omlouvám. Právě jsem se pobavil tím, jak tady dohrál Izomandias Hiptrust a začala hrát i ta italská hudbička. To je krása, ty ladíš Rádio Spin s Krištofem. Máme neděli 3. května a svátek má Alexi, nebo taky Alex. Určitě mu popřeji, pokud nějakýho znáš. Já jsem někde našel, že svátek slaví taky Horác, ale pochybuju, že znáš nějakýho Horáce. Pokud jo, tak se omlouvám, určitě popřeji i jemu. A my si dáme dvojitou dávku DJ Viče každou hoďku. Mrkne na novinky, klasicky, a zahrajeme si na přání. Ale venku je krásně. Pokud zrovna vstáváš a chceš si tu neděli ještě víc zpříjemnit, já čekám na čísle 210 32 30 nebo v apce na voiceovky. Vyber, co je ti libo, já ti zahraju, pokud to jen trochu půjde. Mrkneme na počasí. Počasí je dneska úplně nejbáječnější a nejlepší. A když jsem přijížděl do rádia, tak jsem fakt jako šel v kraťasech a v krátkém triku. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 15 stupňů Celsia, no a půjde to nahoru, protože denní maxima budou až 28 stupňů Celsia, a to hlavně teda v Čechách.
1: Spin Radio.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: David úplně úžasně, protože já jsem v minulém vstupu ještě ani nedořekl, že čekám na čísle 210, 32, 30, 30 a David už volal, takže Davide, co to bude?
1: Hipstera, dřep. Když už byl ten hipster, tak si dáme dřep. Obšlu všem, co rádi dřepu, mají hipster a mají nožičky jako já, jako uřádka.
0: Výborně, podtrženo sečteno si myslím, že pokud to posíláme těm, co dřepujou a mají hubený nožičky, tak to posíláme hlavně do fitek a do gymu. Takže pokud právě teď v neděli 3. května 9.08 přesný čas stojíš ve fitku, cvičíš a posloucháš Radio Spin, tak za prvý tě cením, protože v 9 ráno bych mě fakt jako do fitka nikdo nedostal. No, ono obecně by mě do fitka nikdo asi nedostal. A za druhý, aby ti to hezky šlo, tak ti posíláme Ektora dřep. Každopádně já stále čekám na čísle 210, 32, 30, 30. Pokud si i ty chceš nechat něco zahrát, tak samozřejmě volej a nebo posílej voiceovky, něco vybereme a zahrajeme.

Spin. Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, Krištof za Majkem, já doufám, že máš superáckou neděli. Já ji mám a budu ji mít ještě víc, protože nás čeká dvojitá dávka DJ Viče alias Váni, týpka, který stál u zrodu snad půlky beatů a songů za posledních 20 let. Začneme songem Zvedám strop z Vičova producenskýho alba Veni Vidi Vič, kam si pozval spoustu lidí, ale tady konkrétně je na featu René Dank. Jak jsem tady chvíli zpět mluvil o tom fitku, tak tohle si myslím, že je další příklad toho, na co se musí fakt dobře zvedat váha. Takže pokud si ve fitku, posílám i tenhle ten song do uší. No a druhý song nás přenese zhruba 14 let zpátky v čase. Album Tetris, Hector a DJ Vič v kolabu. Track se jmenuje Number One. Já jsem si tenhle track vždycky pouštěl v noci do sluchátek na mojem prvním Samsung telefonu. A já jsem se strašně bál, že přijde máma a bude chtít slyšet, co poslouchám. Tak doufám, že neposlouchá teď, aby se nezděsila, co ten devítiletý Krištůfek vůbec poslouchá.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak jediný kreše, který tu vidím, jsou v Chotěboři na ulici Krále Jana a v Jablonci nad ní jsou v ulici Pod lesem. Když se mrknu na dálnice, ty jsou úplně fresh až na D11 na 19. kilometru směr Praha. Tam je havarovaný vozidlo a lehký omezení v dopravě, mě to mluví dneska. Lehký omezení v dopravě tam potrvají ještě asi 2 hoďky. A co se Prahy týče, tak ta je úplně fresh bez větší zdržovačky nebo bouračky, ale pokud máš jiný info, tak určitě volej naše číslo 210 32 30 30 a nebo nám pošli voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: chvíli zpátky se mi sem dovolal Michal, který měl vlastně dvě přání.
1: Mám dvě varianty, buď to by to byl Valčík, anebo od PTK ten remix, ten drum, a nechám to na tobě. Hele, tobě do studia a všem spinnerům, ať mají tak krásný den, jako já dneska budu mít.
0: Za tím rozhodováním byla jednoduchá logika, protože Michal to nechal na mě. Buď to si pustíme Nennyho Valčík, a nebo si pustíme PTKčko a jeho Big Stepper remix. No a já jsem se tady podíval, co hrajeme víc a co ne. No a vyšlo mi z toho, že bychom si asi měli pustit Nennyho Valčík, takže posílám to sobecky sobě do studia, jak řekl Michal, posílám to i tobě. A kdyby si i ty chtěl zahrát, tak víš, co máš dělat.

zlobit, spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak.

0: Pojďme si připomenout na Rádiu Spin poslední výjezd našeho spin komisaře Repa alias Matyho, který proběhl minulý úterý, no a Maty navštívil daleký severský kraje a dojel až do Sokolova.
1: My jsme poslouchali pravidelně a jak jsme slyšeli, že je 40 minut od Varu, tak tady kolega říkal, že přijede sem a říkám, ne, to není možný. No a najednou bum a je tady.
2: Mě by ještě zajímalo, spineři Honzo, Vláďo, co vy a Rádio Spin posloucháte pravidelně?
1: Ale posloucháme opravdu od rána do konce šichty, po cestě domů v autě, takže dá se říct, že pořád, jo. Takže posloucháme od A až do Z.
2: Dostali jste tigry, řekněte mi ještě, na jaký z nich se těšíte nejvíc?
1: Tak určitě jsou tam nějaký novinky, které jsem ještě neměl. Třeba ty Zero vypadají dobře. Ale ten černý speed je sázka na jistotu.
0: Kluci poslouchali pečlivě, no a za to taky dostali pořádnou odměnu. A když pokud si teďka říkáš, tyjo, já taky poslouchám poctivě, taky bych chtěl odměnu, no tak se můžeš registrovat na program@radiospin.cz, napíšeš tam jméno, příjmení, ale hlavně adresu, na který Radio Spin dopoledne posloucháš, a pokud si tě komisař vybere, tak za tebou přijede, no a to platíčko těch tigrů je jenom tvoje. Jdeme se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to je naprosto úžasný. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 17 stupňů Celsia. Nejméně to momentálně na Karlovarsku 13 stupňů, naopak nejvíc je to na Moravě a v Praze celých 18 stupňů Celsia. Tolik počasí, no a za chvilku už hudební víkend a písnička na přání. Takže pokud si nějakou přeješ, tak posílej voiceovky do apky, protože ta apka zaje prázdnotou.
3: Spin Radio. Radio Spin vítá všechny.

0: Za 4 minuty máme 10 hodin, přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: jsem do té naší apky uknul, jestli někdo zareagoval na tu moji výzvu, že apka zaje prázdnotou. A jo, mám tady Patrika, který píše: můžu poprosit PTSD od Ektora, ležím rozvalený na zahradě, slunce mě nemilosrdně grilluje, tak k tomu chybí už jen tenhle track. Díky, ať se daří. Patriku, díky já za to, že jsi tady zareagoval. Poslal si k tomu i super obrázek. Já vám ho bohužel nemůžu ukázat, že jo, protože jsme v rádiu a jak sami víme, na rádio se dívat nedá, nebo jako můžete se dívat na rádio, ale nic moc tam neuvidíte, jenom uslyšíte. Každopádně Paťa je tam rozvalený na zahradě, úplně krásný výhled, sedí si tam, nad ním sluníčko, chilluje si to, paráda. A pokud ti k tomu chybí už jenom Ektora PTSD, no tak já ti ho posílám do uší, stejně jako všem spinnerům, kteří třeba taky takhle chytají bronz na zahrádce.
1: Ale když mi nejsi

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Amerika chystá limitku cestovních pasů ke svýmu 250. výročí.
2: Byly jednou dva pasy.
3: A nebyly to jen tak ledajaký pasy.
2: Byly to speciální pasy.
3: Byly to pasy s Trumpem na obálce.
4: Pepino, Dášenko, domů!
5: Trump tak bude první žijící prezident, který se na pasech objeví.
6: A tak jsme pátrali potom, kdo by měl být na limitce takovýho českýho pasu.
5: A byli jsme dobrý.
7: Mnohem lepší bylo za nějaký příplatek si tam dát, co ty chceš. Jo, takže si zaplatíš a budeš tam mít klidně logo Radio Spin.
5: To by mohlo sedět třeba na Lukáše.
8: Zdar, tak já bych tam dal určitě svoji fotku, protože mě nikdo nezná a každý by si říkal, co to je za frajera.
5: To rozhodně.
9: Čau, hele, já bych tam dal Jirku Káru jako symbol České republiky. Že to je tady hrozný bordel.
6: Národní zlato, jo. To byl skvělý pas. Pamatuješ si takový ty zpívající přání?
5: Yes, jakože by ten pas mluvil.
6: Jo, jo, zpíval. A víš, co by říkal?
10: Dělej, už dělej mě vyškrý minutí, magore.
11: Dělej!
12: No tak dělej!
11: Vypni to!
13: One line flows, yeah, I got some of those.

Spin. Dohrál nám Skepta, ty ladíš hudební víkend na rádiu Spin, Krištof za Majkem a dvojtej DJ Vič před náma. V tuhle chvíli se mrknem na Vičovo producentský album Jako ryba ve vodě z roku 2019, na kterým je fakt celá plejáda rapových men. Rytmus, Separ, Polní, Rest, Vladimír, to je jenom krátký výčet, protože těch men je tam fakt halda. Ale bohužel na všechny tyhle bangry čas nemáme, proto si pustíme song Mayday s Bobem Blazem na featu, o kterýho si tu dokonce pár minut zpět psal Robert, pokud se nepletu, do apky, tak snad tě Bobim v téhle podobě potěším, Roberte. Přihodím k tomu track Jak ryba se slovenskýma rajdrama Momem a Čistichovem. Je to strašně zvláštní beat tady na téhle ty písničce, musím říct. Má to trochu takový reggaeton vibe a takový ten latinsko-americký, chápete, J Balvin nebo Bad Bunny, ale je to šmrnclý tím evropským zvukem, aby to sedlo jak Momovi, tak Čistimu. Hele, Vič na featu, to je prostě kouzelník.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: careful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Jestli mi někdo říká, že mluvím rychle, tyjo, tak Eminem, to je prostě já na druhou. Každopádně my tu máme rychlou dopravu na rádiu Spin. Jediný, co tu vidím v regionech, je zdržení asi 10 minut v Plzni na ulici Jízdecká, hned u Nový scény divadla. Na dálnicích jediná věc, která mi tu svítí, D11, 19. kilometr směr Praha, tam je havarovaný vozidlo a lehký omezení v dopravě, tam potrvají ještě asi hoďku. No a co se samotný Prahy týče, tak ta je úplně fresh, bez nějaký větší zdržovačky nebo bouračky, ale pokud máš jiný info, tak se na mě určitě obrať na číslo 210 32 30 30 a nebo pošle vojsovku.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Rádio, rádio, rádio.
2: Rádio Spin.

0: podle tebe.
1: V tuhle chvíli budeme hrát podle Davida, který se mi tu chviličku zpátky dovolal.
2: Ahoj, Kristofe, tady David. Marpo, nech to běžet. Mamce, a se Martině má dneska svátek, sestra.
1: My jsme tady s Davidem projížděli katalog a bohužel jsme tuhletu písničku, kterou chtěl, nenašli. Každopádně David se spokojil s náhradou Marpo, písnička se jmenuje Zvedám, posílám jak mámě, tak se, kře, doufám, že si tenhle ten den užijete a že jste rádi, že vám Dave takhle posílá písničky.

0: Vzhledem k tomu, že máme venku fakt krásný počasí, tak já jsem se rozhodl, že se podíváme na to, kam Češi vyrážejí na dovolenou. Přece jenom to léto se nám blíží a ten čas dovolených taky. No a zdá se, že ty klasické mapy cestování se celkem mění, protože dlouhý roky byl symbolem toho češství, prostě Chorvatsko, ale pořád silnějc mu konkuruje Itálie v posledních letech. A Češi na tom obdivují hlavně tu kombinaci moře a hor a ty krásné města. A do toho se tam vlastně dá celkem pohodlně dojet autem, takže naprosto chápu. Velký růst, což je pro mě celkem překvapení, hlásí taky Polsko. A Češi tam obdivují hlavně Baltské moře, ty města, jo, a nejezdí jenom nahoru, jako je to i Krakov, je to i Varšava nebo Wrocław. Já to vlastně chápu, já jsem byl v Polsku minulý rok, přímo jako u Baltského moře a udělali jsme si takovej road trip z Gdaňsku přes hlavní město až do Krakova. A musím říct, že krásná země, řekli byste si hnedka vedle, je to podobný jako Česko, no v něčem jo a přitom vlastně vůbec. Minimálně to Baltské moře, koupačka v něm naprosto fenomenální, jako byli jsme tam uprostřed horkýho léta, moře mělo asi 16 nebo 17 stupňů, fakt to bylo osvěžující. No a kdybych vám měl něco doporučit, když jsem tak přemýšlel, co jsou takový ty lokality, kam se pořád ještě jezdí málo, tak první mi napadla Albánie, ale ta nemusí sednout úplně každému, jako pořád je to trošku špinavější země než Česko a trošičku jiný mindset těch lidí, ale moře je tam fajn a zároveň pokud máte rádi historii, procházení historických měst anebo hajky po horách, tohle to je přímo pro vás. No ale number one tip, který tady mám, tak jsou Azorský ostrovy. Pokud vám to nic neříká, tak Azory jsou vlastně portugalský ostrovy, je to na půl cesty v oceánu mezi Portugalskem a Amerikou, říká se jim Evropská Havaj a to fakt jako zaslouženě, protože tam je to krásný, tam je to zelený, všude máte oceán, vylezete na kopeček, oceán za váma, oceán před váma. Jediný co, tak koupačky tam nejsou úplně fajn, protože tam se dá koupat jenom na pár místech, ale jako kdo by na tom ostrově se chtěl koupat, proboha, to fakt jako potřebujete projezdit, kytičky, všechno. Takže kdybyste náhodou přemýšleli, kam byste letos vyjeli na dovolenou, tak určitě doporučuji, Azorský ostrov je tam fakt krásný. No, mluvíme tady o počasí, to je taky naprosto krásný. Po celé České republice průměrná teplota zhruba 19 stupňů Celsia a dále stoupá. V Praze nebo třeba v Ústeckém kraji bude dneska až 27 stupňů, na Moravě trošičku míň, tam to vidíme na nějakých 24 až 25 stupňů. Tolik počasí, no a za chvilku startujeme další hodinu hudebního víkendu a nebo písničky na přání, takže pokud máš po ruce apku, tak se tam určitě ozví, co si zahrajem.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 3 minuty máme 11 hodin. Přesný čas na Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, protože do apky mi přišla voiceovka od Simony.
2: Zdravím, chtěla bych pozdravit mě mláčka Zdeňka do Příbramy a Janička a Martina a chtěla bych jim pustit Bobby Blaze Mayday. Díky, mějte se.
1: Simi, taky díky moc, taky se měj krásně. Pustíme si tam Bobbyho Blaze, písnička se jmenuje Mayday a máme to vlastně pěkně tematický, protože za chvilku už nás čeká taky dvojitá porce DJ Viče, no a tuhle tu písničku vytvořil DJ Vič, respektive ten beat a produkci, takže se nám to tak hezky spojilo. Každopádně, kdyby si i ty chtěl nebo chtěla něco zahrát, tak číslo 210 32 30 30 je tu pro tebe, stejně tak jako naše mobilní apka, kam můžeš poslat voiceovku a něco pěkného si dáme.

Spin. Stále ladíš Radio Spin a hudební víkend s Krištofem a jestli ti poslední hoďku chyběly ty melancholičtější a zadumanější tracky, tak si tu na správný adrese, nebo abych tak správně řekl, na správný frekvenci, protože nás čeká dvojitá porce DJ Viče a tentokrát ve spojení s Paulem Garandem na albu Mezi prsty, kde je Vič podepsaný jako beatmaker. Je to takový trochu odklonění od toho klasického kolabu s Kennym Ruffem, který je pro Paulího typický. Sam Paulí potom charakterizuje album jako podivnej to k času, který vám protéká mezi prsty a my se snažíme, aby neproteklo bezdůvodně. Vič k tomu pak dodal, že to šlo celkem rychle, že spolupráce probíhala jak po másle, no tak pojďme posoudit, jak jim to vyšlo na tracích Nic víc a Tonut v tón

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak co tu vidím je zdržení asi 10 minut v Plzni na ulici Jízdecká, je to hned u nový scény divadla. Bouračku pak očekávají v Klatovech ve Vídeňské ulici nebo v Karlových Varech v ulici Bohatická. Přesunu se na dálnice, tady si počkáš na D1 při příjezdu do Brna cca 5 minut. Na té samé dálnici je pak hlášený crash na 151. kilometru ve směru Praha a jeden dokonce o kilometr dál, číslo 152. Bouračky jsou pak hlášený v Praze na Otakarově ve Vršovicích, v ulici 5. května na Pankráci a na jižní spojce u Krče. V dopravě je to všechno, pokud máš nějaký jiný info, tak nám určitě dej vědět na číslo 210 32 30 30 a nebo pošli vojsovku do naší jabky. Automotospin.

0: Já jsem opět zavítal do naší apky a je tu nějaká záhadná voiceovka od týpka, který se podepsal jako Chris.
1: Ahoj, já určitě nejsem Krištof.
0: Aha.
1: A mohl bys mi tam prosím zahrát Prodigyho, písnička se jmenuje Omen, pro všechny spinnery a pro tebe do studia, díky, nejsem Krištof.
0: Tyjo, tak vzhledem k tomu, že ses podepsal Chris, tak naprosto chápu, že nejsi Krištof a vybral si písničku Prodigyho Omen. Hele, já ji tady hraju pořád, jako vždycky, když to tady někdo nechá na mě, tak hraju Prodigyho Omen. Já ti tam prostě na schvál pošlu Prodigyho Firestarter, ať si trošku rozšíří své hudební obzory. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak mi určitě pošli do apky nějakou voiceovku, aby bylo co hrát, protože další hočka je za chvilku před náma. No a minimálně dvě přání ještě stihnu odbavit.

0: Spideři, víte, jak je na konci různých televizních zpráv takovýto krásný okýnko o zvířátkách, aby se vyvážily ty ošklivý zprávy? No, tak já mám taky jednu takovou. Jde o příběh Timmyho, velryby, který ho sledovala, no, půlka Evropy. On tady ten Timmy zabloudil do mělkých vod Baltského moře a opakovaně tam uvázl na mělčinách. No a proto se uspořádala veliká záchranná akce, která proběhla včera a do které se zapojili odborníci a i dobrovolníci. Dobrovolníci. Po náročném zásahu byl Timmy naložený na speciální člun a převezený zpátky do těch hlubších vod, kde má potom větší šanci se vrátit zpátky k životu. No a když ho záchranáři vypustili, tak přišel takový krásný moment, který mě skoro až dojal. Ta velryba několikrát udeřila ocáskem, on to je teda ocas jako prase, ale udeřila ocasem o hladinu a znovu se vynořila, jako kdyby se přišla rozloučit s těma lidma a poděkovat. Odborníci sice říkají, že to chování je naprosto přirozený a že takhle velryby prostě tohle to dělají, ale stejně, nikdo mi nevymluví, že velryba Timmy prostě mávla ocasem, zamávala a poděkovala tady tím vynořením. No vyhráno sice ještě úplně není, protože Timmy je celkem zesláblej, ale dostal GPSku, věci ho budou sledovat, no a připomíná nám to, že sice se k sobě jako lidi občas chováme ošklivě, ale taky se umíme spojit, třeba jenom kvůli jednomu tvorečkovi, který potřeboval najít cestu domů. Jdem se ještě rychlostí mrknout na počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice průměrná teplota zhruba 21 stupňů Celsia a dále stoupá. V Praze bude až 27, stejně tak jako v Ústí. Naopak míň stupňů bude hlásit Morava, ale i tak bude to krásných 23 až 24 stupňů Celsia. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: trošku na přání, co to bude?
1: My bychom tě chtěli poprosit, jestli nám zahraješ Iza, protože jdeme pak do fitka a pojedeme Hipstra si, tak jestli nám tam dáš Iza Mandia z Hipstra. Pošlete to Čočoulovi. Super, moc děkujem.
0: Holky, já vám tam posílám Izomandiase a Hiptras. Normálně přemýšlím, že bych taky udělal nějakou písničku pojmenovanou po něčem z fitka, jo? Třeba nevím, plank, nebo walkout, nebo glute bridge, nebo tak něco. To musí být strašně dobrý marketingový plán, jo.

0: Ladíš Radio Spin s Krištofem a ještě předtím, než to tady převezme Zuzka, tak si dáme dalšího DJ Viče v dvojitý podobě. Měli jsme tu Viče u mladých riderů scény, ale ještě jsme se pořádně nepodívali na ty OG jména a to teď pořádně napravíme Vladimírem 518 a jeho featem na Vičově albu Jako ryba ve vodě. Song se jmenuje Poslední den, k téhle věci je i skvělý videoklip od Pavla Svatoně, to si určitě někdy dej, protože sám Vič to klasifikuje jako absolutní výlet do jeho vědomí a vypadá fakt dobře. Takže kdyby se na to měl někdy čas, tak tomu určitě dej šanci. No a já k tomu přihodím track z roku 2004, z roku, kdy jsem se narodil, takže konečně i ty starý pecky tu máme. Jmenuje se Dudolu, opět Vladimír a Kateřina Lintrová.
1: Když krása bolí, když štěstí bolí, když láska bolí,

jistá dávka tracků, na který budou mít tvoje uši vždycky chuť. Hudební víkend a DJ Vitch. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak nejvíce toho teď děje v Brně, lomeno u Brna. Nehody jsou hlášeny na ulicích Poříčí a 10 minut si počkáš v Tuřanech od letiště směrem do centra. Opatrné buď taky ve Varech na ulici Bohatická nebo v Aši na ulici Šaldová. Kreše jsou hlášeny i tam. Co se dálnic týče, tak jdeme zpátky do Brna, protože na D1 jsou dvě nehody, kilometr 188 směr Praha a 195 směr Ostrava. Díky tomu si tam celkem počkáš až 30 minut. Stejný čas držení očekávají i na D6 u Petrohradu. No a co se Prahy týče, tak bouračky jsou hlášeny na Žitný, Praha 1, Sazečský, to by měla být Praha 10, Otakarova ve Vršovicích a 5. května na Pankráci.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Yeah, word up, word the mother. It comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Skvěle, že omlouvám se, já jsem se tady podíval přes sklo ve studiu a vidím Zuzku, jak se to kráčí s potutelným výrazem, což nechápu, co znamená, protože za prvý nejde sem ke dveřím, ale jde směrem ven, takže doufám, že mě tu třeba nenechá ještě další hoďku nebo tak něco. A za druhý potutelný výraz, to na Zuzce nevěst nic dobrého. Každopádně, jsme u posledního přání, mě tady chvilku zpátky volal Tomáš.
2: Prosím tě, poprosil bych tě od divokýho západu podzim. Pošleme to bráchovi, který teďka na chalupě pracuje a já jsem si šel udělat výlet.
1: Jo, Tom mi říkal, že výletuje a že jde na nějakou vyhlídku, protože byl fakt jako solidně zadýchaný, takže Tome, doufám, že už odpočíváš někde hezky nahoře a užíváš si krásné výhledy, písnička letí jenom pro tebe, no a pokud chceš něco zahrát, tak zavolej za chviličku, protože Zuzka to tady přebírá po mně a ta ti zahraje, co budeš chtít?

0: Měl jsi je rád?
1: Hej, miloval jsem to. Já obecně miluju cestování hlavně, takže já jsem si to užíval už od malička.
0: OK.
1: Takže moje otázka, Zuzko, dneska, jo, jsem tak přemýšlel, o čem se můžeme tady bavit a vzhledem k tomu, že venku je fakt jako úžasně, to si pocítila, že jo, měla
0: to totelný úplně
1: úsměv a šla si z propití, takže naprosto chápu. Každopádně mě by zajímalo, jestli máš nějakou destinaci, do které by se chtěla podívat a ještě si tam nebyla.
0: No, jako určitě mám, ne, já bych chtěla do Gruzie.
1: OK. Zrovna jsem řešil tento rok s mamkou, že bychom tam zajeli.
0: Jo.
1: Jako fakt na hajky, na hory prostě a projezdit tu zemi fakt jako od Tbilisi až vlastně po moře, že jo?
0: Já si pamatuju, že jsem byla na nějaké přednášce o Gruzii a hrozně mě to zaujalo.
1: Yes.
0: Takže tam bych chtěla. A potom bych chtěla ještě jako Thajsko a takhle, no. Akorát, že já jsem strašně bojím jako sama. Já bych nejela
1: sama teda.
0: No, to chápu,
1: to chápu.
0: Já potřebuju někoho, kdo mě bude navigovat, kdo mě bude říkat,
1: jo, mít toho guida, takový Janek Rubeš prostě cestující
0: s
1: sebou.
0: Yes. Já bych to byla úplně jako v háji.
1: Kluci z Thajska, že jo? Tyjo, ale tak to může mít jako milion různých významů, ale do toho se asi úplně nebudu zabředávat tady, co můžu znamenat kluci z Thajska. Myslím, že někteří spinaři budou vědět. No výborně. Jako já bych ti strašně doporučil jednu. Byla jsi někdy na Azorech, nebo slyšela jsi o tom?
0: Ne.
1: Hej, Azorské ostrovy, to je na půl cesty mezi Portugalskem a Amerikou v oceánu. Já jsem tam byl 2 roky zpátky nebo 3. To je nádhera. To se říká evropská Havaj, prostě sopečný krátery, to jsou všude zeleň, nejsou tam skoro žádný stromy pořádně, fakt jako keříky, růže, moje oblíbené ty hortenzie tam rostou úplně všude a to je fakt jako potěcha pro oko jak svině.
0: Takže Krištof má rád hortenzie, holky.
1: Jo, jako fakt hortenzie jsou skvělý kytky. Jo, nápadně, jo.
0: Kdyby náhodou,
1: jako. Kdyby tady poslouchala nějaká spinnerka, třeba mi chtěla poslat dopis s kytičkou, já se zlobit nebudu, si se nevím, kam to dám tady v tom studiu. Dopis vím, ten si vystavím někam, ale kam dám kytičku, to nevím.
0: No, ne, domů.
1: Já bych ji dal Romanovi asi.
0: Jo, tak Romanovi.
1: Jo.
0: Což pláš tady.
1: To víš, já se snažím zařídit si víc práce tady jenom. Já tak doufám, že nás Roman poslouchá. Každopádně počasí, my jsme to nakousli. Je tam fakt fenomenálně, že jo, Zuzko?
0: Je tam úplnej, no právě, léto úplně.
1: Yes, je to na kraťásky, je to na tričko s krátkým, eventuálně pro někoho i bez trička, kdo budete chtít. Teplota teďka zhruba 23 stupňů Celsia po celé České republice a poroste to vejš, jak se říká tady v Praze. Já bych řekl víš normálně.
0: Já bych taky řekla teda víš.
1: Ne? Fakt, tak, no. Tak já budu mluvit tak, jak mi zrovna
0: narostlo. A jezdíš na vejlet?
1: A budu, ne, já jezdím na výlety.
0: No to je právě to, jako vejlet.
1: To je ten průser, já to umím přepnout tady tuhle tu mluvu, ale jako pořád je tam ta Morava slyšet jaký a já jsem na to hrdý.
0: Jaký jsi slyšel nejhorší slovo?
1: Tady v Praze? Mm-hmm. Jako mě ani neštvou ty slova, jako spíš ta intonace, taková ta ale typická pražská, takový to protažený a to je... Si pamatuju, když jsem odjížděl tehdy poprvé do Prahy, poprvé, no. Dobře, abych fakt jako mluvil teďka spisovně jako správný Moravák, jo. Když jsem poprvé přijížděl do Prahy nebo odjížděl, tak teďka se mě vzal stranou toho vlaku a říká, a jestli budeš mluvit jako oni, tak ti urazím čuňu. No, tak se mě to zarylo, že už tak nemluvím.
0: Je to dobře, no je to dobře. Teď to byl jako malý hejt, ale jdeme na to
1: přesně,
0: počasí.
1: Přesně, pojďme hejtit Pražáky tady na pražském rádiu, prostě co vysílá v Praze, proč ne? Takže počasí, jak jsme řekli, je tam krásně, vyražte na vejlet, hele, a můžete třeba poslechnout Zuzku, hodit si jakoby do uší, hele, a poslouchat tady rádio Spin, protože Zuzka další hoďku bude to je jedno. Spin rádio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Happy birthday.

0: Jospin na Majku je s tebou, Zuzka, já tě moc zdravím. Máme 3. května, 13.07. Dneska je Mezinárodní den smíchu, takže doufám, že se budete dneska jenom smát. Běda vám, jestli se nebudete smát. A už jenom kvůli tomu počasí je důvod se smát. Dneska tomu smíchu věnujeme i vysílání, taky si něco povíme o maratonu, který se dneska běžel v Praze, možná ještě běží, tak si na to určitě počkej. Svátek jinak mají Alexové, Alexejové, takže všem Alexům a Alexejům přeju krásný den, vám všem spinnerům taky. No a potom nás samozřejmě čeká hudební víkend s DJem Bičem a nebude chybět komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj vyhlasovku a já ti zahraju tvůj oblíbený track jako právě Davidkovi. Slyšíme se?
1: Slyšíme se, Zuzku, čau.
0: Čau, co tam dáme dneska?
1: Tak Sergej Bič Ostravo a dám to poslat jenom tobě do studia.
0: Ježiš, to seš hodnej, děkuji ti moc. A máš dneska hezký den, Davidku?
1: Jo, mám, ale naštěstí to v úterý se má vzkazit to počasí, takže to dobře.
0: Jo, ty máš vlastně rád to zataženo.
1: No a jasně, když to znám.
0: A já už to vím, já už vím, ale tak dávám tam Ostravu a měj krásný den, jo?
1: Ty taky, čus.
0: Čus.

0: Rádiu Spin.
1: Amerika chystá limitku cestovních pasů ke svýmu 250. výročí.
2: Byly jednou dva pasy.
3: A nebyly to jen tak ledajaký pasy.
2: Byly to speciální pasy.
3: Byly to pasy s Trumpem na obálce.
4: Pepino, Dášenko, domů!
1: Trump tak bude první žijící prezident, který se na pasech objeví.
5: A tak jsme pátrali potom, kdo by měl být na limitce takovýho českýho pasu.
1: A byli jsme dobrý.
6: Mnohem lepší bylo za nějaký příplatek si tam dát, co ty chceš. Jo, takže si zaplatíš a budeš tam mít klidně logo Radio Spin.
1: Hmm. To by mohlo sedět třeba na Lukáše.
7: Zdar, tak já bych tam dal určitě svoji fotku, protože mě nikdo nezná a každý by si říkal, co to je za frajera.
1: To rozhodně.
8: Čau, hele, já bych tam dal Jirku Káru jako symbol České republiky, že to je tady hrozný bordel.
5: Národní zlato, ty jo. To byl skvělý pas. Pamatuješ si takový ty zpívající přání?
1: Yes, jakože by ten pas mluvil.
5: Jo, jo, zpíval. A víš, co by říkal?
9: Dělej, už dělej mě 4 minuty, magore!
1: Dělej!

0: na Radio Spin s tebou Zuzka. Máme tady hudební víkend s DJem Vičem. Tentokrát tu máme na obou trecích na featu Indyho, takže jdeme rovnou na to. Jako první si dáme track Léto, což je velice tematický track k dnešnímu krásnému slunečnému dni. Je prostě dneska venku úplný léto, v Praze to, že je zahrádky jsou otevřený, limča zmrzka, co víc si přát, už k tomu chybí právě jenom tenhle track. Jako druhý si poslechneš track My tři. Track je o partě, o přátelství, je hrozně ve velmi pozitivním vibe, já mám ráda pozitivní tracky. Já bych to shrnula tak, že v jednoduchosti je prostě krása. DJ Vič na Radio Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Radio Spin, hudební víkend a DJ Vič.

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice na D1 na 188. kilometru. Ve směru na Prahu je nehoda, zdržíš se tam určitě. Co se týče regionů, v ulici Boženy Němcové v Budějících je nehoda dvou aut, v ulici Plzeňská v Budějících taky je nehoda auta a motorky, dávej tam pozor, no a v ulici Milady Horákové v Brně je nehoda auta a dodávky, takže jeď opatrně. Co se týče Prahy, tak v ulici Černokostelecká je nehoda autobusu a je tam uzavřený pravý jízdní pruh, jinak centrum je průjezdné. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. A taky si počkej, protože za chvilku nás čeká komunikátor, takže můžeš volat a psát si o svůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme komunikátor a to znamená, že hraju tvůj track na přání a teď tady mám hlasovku od Krištofa.
1: Ahoj, jmenuji se Krištof a musím pro Zuzku zahrát Monster od Eminema a Rihany.
0: Děkuju, mě nikdo zná a ví, že tady tenhle track mám ráda, takže si ho tam dáváme.

0: dáváš si Radio Spin na Majko, je s tebou Zuzka. No, jak jsem říkala, tak dneska jeden smíchu a to u mě nemůže zůstat jenom tak jako beze zmínky, jelikož já se směju pořád a dlouho, já mám podle mě nemoc smíchu, já se směju v nevhodných situacích, v nevhodný čas, vždycky. Já se nezasměju jak ostatní, já se směju zvlášť. No a aby toho nebylo málo, tak dneska slaví narozeniny největší komička česká Jiřinka Bohdalová, takže jí přeji všechno nejkrásnější. Jubileum 95 let už baví Česko a je úžasná. No a teď k tomu smíchu. Já jsem totiž hledala nějaké informace o smíchu a zjistila jsem, že smích existoval dřív než jazyk. Ono to je docela logický, ale nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšla. Tudíž logicky se lidi smáli v pravěku, jo? K tomu jsem došla. Ale čemu se takový pračlověk mohl smát, když nemluvil? A jelikož jsem holka zvídavá, tak jsem se zeptala našeho oblíbeného četa, protože mě fakt zajímalo, jak mi na tuhle otázku odpoví. A odpověděl, cituji. Ahoj, pralidi se smáli úplně stejným věcem jako my, smajlík. Tečka, někdo zakopl o kámen, haha, někdo dělal frajera a pak failnul, haha, někdo předstíral útok při hře, v uvozovkách klid jen sranda, smajlík. Za mě malinko znepokojivá odpověď, ale tak jako šáhněme si do svědomí, jo? Kdo z nás se aspoň jednou za život nezasmál kamarádovi, který zakopl na rovné zemi? A teď se podíváme radši na počasí, máme okolo 25 stupňů, pocitově určitě víc. Ta teplota půjde nahoru a to až na 27 stupňů, bude jasno celý den, takže krása nádhera. Běžte si někam na zmrzku, na limču a mějte krásný zbytek, krásnou neděli samozřejmě na Spinu a i venku. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: není pápa.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Ready?

0: Tak jo, dávám vám to tam, hezky dojeďte a hezky si užijte výlet dneska.
1: Děkujeme. Díky, že uteče. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Fresh Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, jak jsi slyšela, máme hudební víkend s DJem Vičem, dva tracky a budou to bangry, protože hned jako první nás čeká track Tlak, což je to prostě track, kde máme na featu Resta, je můj fakt oblíbený a hraje mi ve sluchátkách opravdu každý den, minimálně dvakrát, úplně ho zbožňuju ten track, takže si ho užiju náležitě s váma. Jako druhý si poslechneme track Žrádlo, kde máme zase Resta. Cituji, život je žrádlo, já chci žrát moc, to je přece úplně jasný, ne? Track o tom, že musíme vytěžit ze života úplně nejvíc a já tady tenhle mindset naprosto, naprosto podporu. Tak jo, DJ Vich s Restem na Rádiu Spin právě teď.
1: Rádio Spin, hudební víkend a

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na D1 na 269. kilometru. Ve směru na Ostravu je nehoda auta, nákladňáku na místě policie, čekáte tam docela dlouhý zdržení. Co se týče regionů, v ulici Boženy Němcové v Budějcích máme nehodu dvou aut, v ulici Plzeňská v Budějcích je nehoda auta a motorky, no a v ulici Milady Horákové v Brně je nehoda auta a dodávky, dávej pozor. Pojďme do Prahy, v ulici Černokostelecká je nehoda autobusu, je tam uzavřený pravý jízdní pruh, v ulici Ukrčského nádraží nehoda auta a motorky, jinak centrum je průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože nás čeká komunikátor, takže zavolej na číslo 210 32 30 30 a já ti zahraju tvůj oblíbený track.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rap.

0: aplikace.
1: Vibuješ na rádiu Spin s tebou, Zuzka, máme tady komunikátor a já tady pro tebe mám speciální hlasovku od Maxe.
2: Posloucháte Spin Radio, zdraví vás Maximilian Cegr ze studia. No a už za chviličku si zahrajeme Kalina, Hannah Montana a nebo třeba další písničky. Tak volejte Jubox 210 30 30 32, to je naše číslo na Jubox, kde se nám můžete dovolat, tak pojďte na to.
1: No myslím, Romane, pokud posloucháš, tak tady máme úplnýho adepta na budoucího moderátora. Maxi, skvělý, dávám ti tam Kalina Hannah Montana, sám si souvedl.

střečku, znamená debilní gáčo. Náběhnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to už i fan, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se

na tvým tričku znamená debilní gáčo. Nábehnu ti do bytu, pustím ti minový album. Jestli zní to naštívku, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a dneska se v Praze běžel 20. ročník pražského maratonu. 20. ne, ani 21. ale 31. ročník, omlouvám se, 31. ročník pražského maratonu, kterého se účastní běžci z celého světa a je to fakt velká událost. Je to hlavně událost, kdy se Praha, pozor, rozděluje na tři skupiny, a to běžce, potom lidi, co chtějí prostě jenom projít, a potom jsou tu řidiči, to je speciální kategorie. Řidiči, kteří se kvůli uzavírkám dostávají do existenciální krize. Já jsem minulý rok na maratonu šla podpořit ségru a musím říct, že ta atmosféra je jakoby brutální. Já sama běhám, chtěla bych to zažít, ale mám ze závodu trošičku strach, tak snad ho někdy překonám a budu moct tu atmosféru zažít jako běžec, ne jako divák. Každopádně letos se běžci na těch kostkách v centru Prahy museli jako hodně zapotit. Já jsem sama byla dopoledne běhat a jakoby extrém, jako taky jsem se hodně zapotila. No a českým vítězem se stál Jan Havlena, který měl čas 2 hodiny 17 minut a 48 sekund, takže já gratuluju, jelikož je to extrémní výsledek. No a běžel nám tam dneska i Mára, který tady na Spinu vysílá v týdnu, doufám, že jsem neprozradila něco, co jsem neměla, tak Mára, doufám, že jsi to užil a tobě taky gratuluju. Pojďme se ještě mrknout na počasí, jak jsem říkala, tak běžci se zapotili a já jsem se taky zapotila, když jsem šla do rádia, protože tam je opravdu hodně horko. Máme tam kolem 25 stupňů, ta teplota půjde nahoru až na 27-28 stupňů, což jsou jakoby fakt letní teploty. Takže se nezapomeňte namazat opalovákem, nezapomeňte si vzít čepku, ať se nespálíte prvním pořádným sluníčkem. Tak jo, dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Chceš slyšet svůj oblíbený rap? Stáni si apku na radiospin.cz a řekni nám to.
0: Bude 14.58 a ty ladíš Radio Spin.
4: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vibuješ na rádiu Spin s tebou Zuzka a na drátě s tebou Tomáš. Slyšíme se?
2: Slyšíme, ahoj Zuzi.
1: Čau. Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, dáme tam písničku od Divokýho západu.
1: Ano.
2: Bylo by to pro bráchu, který mi tady teďka na grilu připravuje v oběd.
1: Oh yeah.
2: Bylo by to pro tebe do studia, ať to přežiješ ještě. Krásnou neděli.
1: Děkuju.
2: A pro všechny spinnery, kteří si to užívají tak jako my.
1: Děkuju moc a tobě ať chutná oběd a já dávám ti tam ten track.
2: Díky moc.
1: Taky, čau.
2: Měj se krásně. Čau.

0: jsou levý. Dřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba Luna Park.

0: Jedeš na Rádio Spin s tebou Zuzka, máme tady hudební víkend s DJem Vičem, jdeme rovnou na to. A jako první si dáme track Party roku, máme tu na featu Ega, no a jak název tracku říká, tak tento track si musíš dát prostě na party, někde s kámošem a s nějakým dobrým pitím. Má dobrý vibe, chtěla bych ho slyšet v nějaké velké otevřené hale s DJským setem. Jo, jako dobrý. Jako druhý si poslechneš track Škrt, kde máme Ektora, Ega, Oriona. Je to pomalejší track oproti prvnímu tracku a dává mi to takovej, je mi to všechno jedno vibe. Tak co myslíš ty, DJ Vič na Rádiu Spin právě teď?
1: Rádio Spin, hudební víkend a DJ

0: kilometru ve směru na Ostravu je nehoda auta a náklaďáku. Na místě je policie, pojďme do regionu, tam v ulici Plzeňská v Budějcích nehoda auta a motorky, v ulici Milady Horákové v Brně nehoda auta a dodávky, tak dávej pozor. Potom, co se týče Prahy, tak v ulici Černokostelecké je nehoda autobusu, je tam uzavřený pravý jízdní pruh a v ulici u Krtského nádraží je nehoda auta a motorky, centrum je v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední společný komunikátor, za chvilku to po mně převezme Maty, tak si u něj určitě tracky objednávej. No a já už teď mám hlasovku od Ondry.
1: Ahoj, poprosím tě zahrát, jestli tam máš od Ektora něco mocného. Bude to pro všechny, co milují Spin prostě, a měj se, čau.

0: Dáváš si Rádio Spin, na Majku je s tebou Zuzka, ale nemoc dlouho, protože nám se blíží čtvrtá hodina, to znamená klasický konec mýho vysílání, a taky to znamená, že tady je už Maty. Čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Ahoj, já mám na tebe otázku, co budeš dneska řešit se spinnerama takhle v neděli před večerem?
1: Hele, klasicky pořešíme rap news, ale hlavně taky to, že... On je takový ten trend, jak si vždycky ty celebrity udělají ten svůj vlastní burger v nějakém prostě řetězci fast foodovém. A upřímně, já bych vždycky jsem chtěl mít nějaký svůj burger, který bych sem prostě někde měl, a vždycky bych se na něj zašel třeba do Mekáče a byl by tam ten můj burger, to by bylo úplně super. Takže o tom budu mluvit.
0: A z čeho by se skládal tvůj burger, Maty?
1: Jo, můj burger by se skládal, určitě by byl dvojpatrovej, byl by tam dva druhy masa, byl by tam určitě cheddar, byla by tam taková ta cibulka, ale ta fialová.
0: Úplně
1: krásně skaramelizovaná prostě by tam byla, yes. A pak by tam byla úplně nějaká nejvíc prostě najetá vomáčka, která by prostě obsahovala úplně největší prasárny a bylo by to úplně nejvíc dobrý. A potom takový ty úplně opečený, prostě tmavý bulky k tomu, to je prostě
0: takže
1: to, co bych chtěl.
0: Pokud teďka jste nedostali jako chuť na burger, tak nevím. Hele, a jaký řetězec by si vybral pro svůj burger, Maty?
1: Hele, upřímně, jakože mě hrozně mrzí, že není v Česku White Castle, protože kdyby tady byl, já bych byl ve White Castle pečenej, vařený.
0: Ok, tak helejte, pokud vy máte nějaký svůj vysněný burger, tak to určitě Matymu napište, myslím si, že z toho může
1: třeba... A z čeho se bude skládat?
0: Z čeho se bude skládat, myslím si, že to je dobrý námět na nějaký vstup, protože mě by to určitě taky zajímalo. Co se týče počasí, tak máme venku kolem 25 stupňů, ta teplota vyšpáří na 27 stupňů, pocitově je určitě víc, protože tam máme krásně jasno, je tam horko na tričko, takový první horký den, takže se nezapomeň určitě namazat, nezapomeň si čepku, až půjdeš ven, aby ses nespálil, to už je ode mě opravdu všecko, já se na tebe těším, pozor, 8. tady budeme já, Maty, Krištof, jako na koni, takže 8. od 1 do 4, čau.
2: Spin Radio.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, na mikru je Matej a protože už jsou 4 hodiny, takže to znamená jediný, že nás čeká společný komunikátor až do 7. Čeká nás toho klasicky hodně. Třeba hudební víkend s DJem Vičem, na který budeme pokračovat. Taky budeme kecat, to už jsme nakousli se Zuzkou, budeme si povídat o burgerech a o signifikantních burgerech prostě celebrit v různých prostě řetězcích fast foodů a taky si budeme pouštět tvoje oblíbený tracky na přání, se kterýma to taky rovnou odpálíme. Já už tady mám krásnou zprávu od Batyho a Matyho.
2: Čau, tady Baty.
3: Tady Maty.
2: A my bychom tě chtěli poprosit, jestli bys nám pustil Eminema.
3: Godzilla.
2: Godzilla. A pustíme to tady Matymu, mě do auta, všem spinners a samozřejmě i tobě do studia. A ti to utíká. Děkujem ti. Čau.
3: Čau.
1: OK, morci, tak dávám tam Godzilla a užijte si tenhle den.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.

0: ready for them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Spin ráno na rádiu Spin.
2: Amerika chystá limitku cestovních pasů ke svýmu 250. výročí.
3: Byly jednou dva pasy.
2: A nebyly to jen tak ledajaký pasy.
3: Byly to speciální pasy.
2: Byly to pasy s Trumpem na obálce.
4: Pepino, Dášenko, domů!
2: Trump tak bude první žijící prezident, který se na pasech objeví.
5: A tak jsme pátrali po tom, kdo by měl být na limitce takovýho českýho pasu.
2: A byli jsme dobrý.
6: Mnohem lepší bylo za nějaký příplatek si tam dát, co ty chceš. Jo, takže si zaplatíš a budeš tam mít klidně logo Radio Spin.
2: Hmm. To by mohlo sedět třeba na Lukáše.
7: Zdar, tak já bych tam dal určitě svoji fotku, protože mě nikdo nezná a každý by si říkal, co to je za frajera.
2: To rozhodně.
8: Čau, hele, já bych tam dal Jirku Káru, jako symbol České republiky, že to je tady hrozný bordel.
5: Národní zlato, tyjo. To byl skvělý pas. Pamatuješ si takový ty zpívající přání?
2: Yes, jakože by ten pas mluvil.
5: Jo, zpíval. A víš, co by říkal?
9: Jo, už ti nejměli bych 4 minuty, ty magore.

0: Posloucháš Radio Spin na Majku Maty, je tady hudební víkend, takže klasicky dva tracky, tentokrát od DJ Viče. Oba to budou tracky v kolaboraci s Maniakem na desce Černej kůň. Nejdřív si pustíme track Tarantino, tohle má minimalistický beat, je to pomalejší a jede to na loop. Rapuje tady nějak o životě, vlastně track, co tě výrazně neokouzlí, ale svůj kvalitu má. Potom ti každopádně pustím největší hit z té desky, což je taky self-titled. Mluví o sobě jako o černém koni, který se nenápadně drží vzadu, ale na konci závodu je to právě on, který se ujme vedení. Zapamatovatelný refrén, chytlavá melodie, prostě fajn věc. Takže nejdřív Tarantino a pak Černej kůň. Tohle je DJ Vich na hudebním víkendu Rádia Spin.
1: Rádio Spin, hudební víkend a DJ Vich. Růžovej je!

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin D1 je zasekaná ve směru na Prahu mezi 34. a 23. kilometrem. Je to tam, táhne se to tam až do Mirošovic, postojí se tam cca 20 minut. D1 je pak hustší taky u sjezdu na Brno. D3 je zase zasekaná u Benešova, tak je to hustší mezi Olbramovicema a Voticema, tak se tam dej určitě pozor. Hustší je pak taky D10 mezi 19. a 9. kilometrem, hlavně u Brandýsa nad Labem. V regionech je momentálně situace v pohodě, takže se přesuneme do Prahy. Tam je hustší Štěrboholská spojka u Štěrbohol, táhne se tam až k Europarku na Průmyslový. Postojíš si potom, ale taky v Holešovičkách u Bulovky a je tam taky bouračka, tak určitě pozor. Bourala se potom taky v ulici Patočková, zasekaná je taky Bělohorská u Ladronky, tam je taky crash a zasekaná je taky ulice k Barandovu. To je k dopravě, zatím všechno, ty každopádně stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání a potom konečně pokecáme o těch burgerech.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Look, self-awareness, pride's a coat and yes I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in, with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics, I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking down it like a

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty ladíš Radio Spin, s tebou je tady Maty při neděli, je krásná neděle. No a já už tady mám na drátě Michala, čus.
2: Ahoj Maty.
1: Hele kámo, tak co, taková, říkal jsi, že jsi měl nabitou neděli opět a že se nerad nudíš. Tak co takhle dělat, když je takovýhle krásný počasí venku?
2: No nejlepší jako trošku romantiky k tomu, tak jít normálně na šlapadlo na Vltavu. Mm-hmm. A teďkon udělali i, když jsme byli třeba speciálně na lodičce, a teďkon udělali, když si půjčíš tu lodičku a půjdeš, tak tam je pojízdnej bar, takže ty na té lodičce si dojedeš uprostřed toho Labe,
1: okay.
2: V baru, tam si dáš drink a půjdeš s tím drinkem a můžeš si dát tisíc těch drinků za tu lodičku.
1: No tak to je naprostá paráda, tyjo, takhle. Popíjet drinčíky takhle v létě, nebo není léto, ale já už to beru, že je léto. Yes, přesně, se takhle na vodičce dávat, jenom to tak naprostá paráda, kámo. Hele, to je určitě dobrý tip pro všechny i neromantický lidi, podle mě.
2: Jo, určitě.
1: Ale to je úplně hezká.
2: Když chlapce udělat jako dojem, tak to je ideální romantika.
1: Mhm, no to je naprostá krása. Hele, vybrali jsme k tomu písničku Zelený dým, komu ji pošlem.
2: Ale tobě do studia, mý manželce a všem, kdo se krásně sluní na sluníčku.
1: Tak jo, proto na ten hezký den, dávám to tam.
2: Díky, čau.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou tady při tyhle krásný neděli Filip Matej a protože bude pět, tak jsou tady taky rap news, tentokrát o burgerech. Je to celkem mega funny, ale pár týdnů zpátky jsem tady mluvil o Ice Spice, která se poprala v Mekáči s nějakou random asi hejterkou. No ale hele, já normálně začínám pochybovat o tom, že to nebylo domluvený, protože Ice Spice se teď objevila v reklamě na fast food Wendy's, kde představila svůj extra spicy chicken burger. Jako neříkám nic, mít svůj vlastní speciální burger je fakt sen. Něco, co prostě vyvineš s mistrama burgerů přesně podle tvých chuťových buněk. To je prostě za mě definice vyhrát život. V Česku takhle svůj ikonický burger měl třeba Jirka Král, ten jsem upřímně nikdy neměl, ale pak taky solidně éterem otřásla třeba ta strašná reklama s Přemkem Forejtem a ta naprostá debilní písnička, kterou si ale pamatuju dodnes, takže reklama účel asi splnila. Každopádně, kdybys měl mít takhle svůj vlastní burger, co bys do něj dal? Jako mě napadají takový gastro uchylárny, že asi první, co udělám, až přijdu domů, tak se půjdu udělat ten nejvíc nejlepší třípatrovej burger a nikomu nedám ani kousek. Čekneme taky počasí, venku je právě 27 stupňů, nádherná neděle. Ještě to spadne k večeru na 20, přes noc bude nejnižší teplota 13 a zítra ráno čekej teploty taky kolem 20 a mělo by být velmi podobně, jako je dneska. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady Matej a nás čeká další společná komunikátorová hodinka. No a to bychom to nebyli my, kdybychom to neodpálili trackem na přání. Já už tady mám na drátě Davida, čau.
2: Čau, Matej, čau, kámo.
1: Čau, čau, ty jsi říkal, že jsi byl na chatě v Jablonci a že se vracíš domů už. Jaký to bylo, kámo?
2: Jo, super, byli jsme na výletě v Sedmi horkách, jestli znáš.
1: V Sedmi horkách, no vidíš.
2: Řízek s hranolkama a kolu, takže to bylo dobrý, no.
1: Ty jo, hustý, no vidíš, my jsme po maturitě do Sedmi horek právě jeli s klukama stanovat.
2: No jo, tak to je dobrý, no.
1: Banger, banger. Hele, vybrali jsme písničku od Sergeje Tempo, kam ji pošlem?
2: Jenom tobě do studia.
1: OK, kámo, tak jo, já to posílám taky tobě, ať se užiješ a hlavně ať ti uteče cesta domů a příjemný zbytek neděle, kámo.
2: Díky, čau.
1: Dávám to tam.
2: Čau.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

0: Radio Spin. Dáváš Radio Spin, s tebou tady chilluje Matej a mám tady už ready další hudební víkend s DJem Vičem, takže klasicky dva tracky. Tentokrát s raperem Nironikem a budou to tracky z desky No Mod to The Long Way Home. Jako první ti pustím Being Again, což je první track alba. Baví mě tady ten oldschoolovej beat, který má takovej temnej nádech díky synťáku v pozadí. Zároveň to zní fakt jako nějaká věc, třeba od Nase. Rap podání Nironika je taky super, jako kdybych vůbec neposlouchal, jako prostě kdybych vůbec neposlouchal věc z Česka. Fakt je to totální Amerika a zní to parádně. Potom si pustíme z tohoto projektu ještě track Wanna Chill, tady je opět beat absolutně bravurní, krásně to graduje, mění to fáze a opět jako bych slyšel prostě tuhletu věc na nějaký desce nějakého totálního rapového velikána. Přitom tenhle ten projekt opět není na Spotify moc úspěšný, vyšlo to v roce 2011, ale žádná ze skladeb nepřekročila ani 50 tisíc poslechů. Takže tohle je vlastně opět hidden gem, takže určitě si to přidej do playlistu a vsadím se, že až to budeš pouštět nějakému kávošovi, tak ti určitě řekne, že to někde slyšel třeba na desce u 50. Takže tohle to je Being Again a taky Wanna Chill, DJ Vich na Radio Spin, hudební víkend.
1: Radio Spin, hudební víkend a DJ Vich.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čekneme dálnice, D1 je přerušovaně zasekaná, popojíždí to tam od vesměru na Prahu, od Šternova až k Mirošovicím, je to tak cca na 25 minut. D3 je hustší u Benešova, D10 popojíždí zase vesměru na Prahu u Brandýsa nad Labem, tam je zdržení tak 22 minut a D11 je hustší na 35. kilometru, taky směra na Prahu, tam se zdržíš 20 minut. Regiony jsou teď celkem v čilu, takže skočíme rovnou do Práglu, tam je hustší Pražský okruh, ten popojíždí od Štěrbohol až k Europarku na Průmyslový, hustší je taky k Belské na Hloubětíně a to v obou směrech, zasekaný je to taky v Holešovičkách u Bulovky, postojíš si potom taky na Legerce v centru, taky na Dobříšský, hustší je momentálně taky Bělohorské a u Ladronky, tam je furt hlášený crash, tak se tam dej určitě bacha a postojíš se taky v ulici k Barandovu. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku je tady každopádně track na přání a pak si povíme pokračování případu s otrávenýma přesnídávkama, tak určitě poslouchej.
1: Automotospin, tvoje

0: aplikace.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Matej a mám tady nový info, respektive song na přání, který je tentokrát od Pronika.
2: Dobrý den, tady Nick, chtěl bych zahrát písničku na přání. Bude to Rytmus, Cigánský sen.
1: Jas, kámo, super výběr.

0: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a mám tady nový info ohledně případů otrávených přesní dávek. Už nějakou dobu zpátky jsem tady rozebíral přesní dávky z Rakouska, které byly naplněny jedem na krysy, no a případ se nám posouvá. V sobotu ráno totiž policie zadržela podezřelýho právě z tohohle případu. Zatkla 39-letýho muže, který možná je zodpovědný za celkem 5 sklenic otrávených přesní dávek jedem na krysy. Mimo jiný se kontaminované sklenice našly taky v Česku a na Slovensku. Celý vyšetřování začalo, když společnosti, která vyrábí tyhle přesní dávky, tak přistál e-mail, v němž vyděrač požadoval peníze, jinak, že prostě pohřbí jejich značku. Což hele, ruku na srdce, přesní dávka s příchutí jedu na krysy, vůbec není dobrá reklama. Tak hele, snad je to on a půjde za to pikat, protože lejt jet na krysy do něčeho, co jedí děti, je fakt hnus. Nechal bych mu ochutnat jeho vlastní medicínu, to by se teprve ukázalo, jak mu teprve chutná. Taky čekneme počasí, venku je právě 26 stupňů, krásná neděle pořád, prosluněná, k večeru to spadne ještě na 20, přes noc bude nejnižší teplota 13 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 20. S tebou je tady Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Československý underground.
4: Listen. Radio Spin. Kner. 242.

0: Všetky zdravíme, moje meno je Supa.
1: Moje meno je Delik.
0: A práve počúvaš Rádio Spin.
1: A moju reč.
2: Československá scéna Rádio Spin.
3: Je to hudba z ulice pro lidi z ulice.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a my se společně řídíme do poslední společný komunikátorový hodiny a odpalíme to opět trackem na přání, který tentokrát bude pro Juráška, který už mi poslal voiceovku.
1: Jo, ahoj Maty, jo, tady Juráš. Nedal byste prosím nějaký ostřejší DMX, jo, a bylo by to pro všechny, ať slunce svítí. Díky, ahoj.
0: Yes, kámo, ať slunce svítí, můžu si dovolit nedělat nic nebo cokoliv. OK, pouštíme tam ostřejšího DMX, to znamená, že to bude třeba X-Gon, kdyby to je.
2: Ladíš Radio Spin?

0: Dáváš si Radio Spin, na majku je Maty a mám pro tebe už poslední hudební víkend a poslední dva tracky od DJ Eviče. Zakončíme to snad úplně nejlíp, jak to jde, protože si pustíme tracky s Ektorem. Nejdřív Loket z okna, což je totálně letní anthem. Je to prostě jenom o té pohodě, kdy si doslova sedíš prostě v káře, dáš si loket z okna, nazuješ fresh tenisky, dáš si drinčík a prostě neřešíš. Super věc takhle na tohle to nádherný počasí, jestli jsi v autě, tak si to určitě vohul. No a potom to zakončíme s trackem Number One, deska Tetris, album, který mě přivedlo k českému rapu. Tenhle ten track, kromě toho, že je to naprostá klasika a nespochybnitelný hit, tak je to taky o holkách, konkrétně teda o tom, co musí splňovat ta pravá, aby byla number one. Určitě to znáš, ten ikonický refrén, dej mi víc, tohle nestačí. Zaspíváme si to tady spolu, takže nejdřív ti tam posílám loket z okna a pak number one na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a DJ

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme u dálnic. D1 od Šternova popojíždí přerušovaně až k Mirošovicím, počítej se zdržením tak 20 minut. D10 je zasekaná ve směru na Prahu, taky u Brandýsa nad Labem, tam je zdržení 17 minut. D11 popojíždí taky před Prahou, konkrétně je crash u Poděbrad a pak to přerušovaně popojíždí až k Praze, celkově zdržení je tak 15 minut. Přesunem se na regiony, ty jsou momentálně docela sízný. V Plzni je každopádně crash na Rokycanský, to u divadla Alfa, tak bacha, a bouralo se tam potom taky v ulici Sady 35. Přesuneme se rovnou na Prahu, tam je hustší okruh, respektive Štěrbolská spojka u Europarku, hustší je taky Kbelská na Hloubětině v obou směrech, postojíš si potom taky na Strakonický v Chuchli, hustší je momentálně taky Bělohorská u Ladronky a popojedeš si chvilku taky na okruhu u Řeporých, tam je to taky lehce zasekaný. K dopravě je to dneska všechno, za chvilku už tady máme každopádně track na přání a potom taky pokec o šikaně v Morzovce, tak určitě laď stále Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. It's okay, okay.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na čísle 210 32 30 30.
1: Hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš Radio Spin, my hrajeme přesně podle tebe, na majku je Matej a já už tady mám dnešní poslední track na přání, o který už se mi sem přihlásil a zavolal Martin, what's up?
3: Ahoj.
2: Čau Martine, ty jsi říkal, že jsi teď ve fitku nebo v práci a makáš s chábrem, jak to jde?
3: Ahoj, já zdravím. Jsem ve fitku, zrovna tady s chábrem dřeme ramena.
2: Okay.
3: Takové letní, ať se to líbí na bazénku, pleť nám.
2: Yes, přesně, ať jde strach pořádnej.
3: Tak.
2: Ruky, bazuky.
3: Já bych chtěl, jestli můžu poprosit Radio Spin, tak zahrát nějakou dobrou palbičku od Tupeka pro kamaráda Foťáka.
2: Okay. A jenom pro kámoše? Nebo ještě někomu?
3: Jo, jenom pro kamoše Foťáka do Příbramy a ještě pro Maria.
2: Tak jo, chlapi, já vám to tam posílám vám tam Ghetto Gospel a vy si ještě užijte fitko a pořádně to ještě pušněte.
3: Tak jo, děkuji moc a zdravíme ještě jednou Radio Spin.
2: Dám, bráško.
3: Jo, ahoj.

Smíchov, Žižkov, Vinohrady, Libeň, kámo, dohrál ti Dollar Prince, ty posloucháš Radio Spin. S tebou je Maty, ale už ne nadlouho, protože bude 7, takže naše komunikátorová session pomalu končí. Klasicky jsme to měli dneska nabitý, taky s DJem Vičem a hudebním víkendem, pouštili jsme se taky tvoje tracky na přání, takže díkec za všechny koly a voiceovky. No a na závěr zabředneme ještě k dnešním dětem a k morzovce. To už dneska skoro nikdo neumí, každopádně hele, doba se mění a trendy se vracej. A dětské se zase začínají učit morzovku, ale asi z jiných důvodů, než bys čekal. Nadávaj si pomocí ní ve skupinovém chatu ve videohře Roblox, to je taková online hra pro dětská, no a jakýkoliv vulgarity ten systém prostě cenzuruje, takže nemůžeš jen tak někoho poslat prostě někam. To se teď ale mění a dětská si tam posílají šifry morzeovce, aby si tam mohli nadávat do bůh ví čeho. Hele, sice z nich asi skautáci nebudou, spíš autáci, ale morzeovku kámo umět budou, takže cením, protože já ji třeba neumím vůbec. Taky se podíváme ještě na počasí, venku je právě 24 stupňů, ještě to klesne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 13 a zítra ráno čekají teploty kolem 20. To je ode mě už dneska, každopádně všechno, s tebou tady byl Maty, ty jsi poslouchala Radio Spin a já se s tebou slyším zase příští týden a pozor už od pátku. Spin Radio. Radio Spin.

0: Jsme Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, mora, neptej se mě, co je.

0: Je 18.55 a to je přesný čas na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Já jsem Hibo Bracho. Celý život hip-hop, Mikey Beats, all kind music.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Amerika chystá limitku cestovních pasů ke svýmu 250. výročí.
2: Byly jednou dva pasy.
3: A nebyly to jen tak ledajaký pasy?
2: Byly to speciální pasy.
3: Byly to pasy s Trumpem na obálce.
4: Pepino, Dášenko, domů!
1: Trump tak bude první žijící prezident, který se na pasech objeví.
5: A tak jsme pátrali potom, kdo by měl být na limitce takovýho českýho pasu.
1: A byli jsme dobrý.
6: Mnohem lepší bylo za nějaký příplatek si tam dát, co ty chceš. Jo, takže si zaplatíš a budeš tam mít klidně logo Radio Spin.
1: To by mohlo sedět třeba na Lukáše.
7: Zdar, tak já bych tam dal určitě svoji fotku, protože mě nikdo nezná a každý by si říkal, co to je za frajera.
1: To rozhodně.
8: Čau, hele, já bych tam dal Jirku Káru jako symbol České republiky. Že to je tady hrozný bordel.
5: Národní zlato, ty jo. To byl skvělý pas. Pamatuješ si takový ty zpívající přání?
1: Yes, jakože by ten pas mluvil.
5: Jo, zpíval. A víš, co by říkal?
9: Dělej, už dělej, měli by 4 minuty, magore.
10: Dělej, dělej.
5: To

0: Radio Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

centričku, znamená debilní gáčo. Nábehnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to už i fan, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví

je na tvojím tričku, znamená debilní gáčo. Náběhnu ti do bytu, pustím ti mínový album. Jestli zní to na šňu, budeš na disky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se

0: jako bych nikdy neřekl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Přeju ti příjemný večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Scope. Ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Čau, čau.

0: music úplně na x let.
1: Tak když půjdeme úplně od začátku, jasně. Kdy jsi se poprvé k rapu dostal, kdy jsi ho poprvé začal pak sám tvořit?
0: Ok, v roce 2007 jsme vydali první demo a v roce 2009 jsme vydali debutový album, který jakoby mělo nějaký blow up v té době a přišli jsme víc do povědomí jako lidí a větší koncerty a podobně. Takže tak 2009 byl takový zásadní jako i prime rok, jakoby.
1: To jsi teda tvořil se skupinou, ne sám?
0: Ano, přesně tak.
1: Co pak byl teda ten impuls, že jsi řekl, že si dáš na solo cestu?
0: Rozpadý skupiny Reprodux. On se trošku jako upgradoval v jinou skupinu, která se jmenovala Distant Music, kde bylo víc lidí. Byli tam producenti, rapeři, byli tam kameramani a podobně. Ale ty cesty se rozdělily a já jsem jakoby hudbu furt miloval a nechtěl jsem jí přestat dělat. Takže jsem jí tvořil jakoby nějakou dobu sám, solo, ale pak i můj život se jakoby diametrálně otočil úplně v jiný priority a podobně, takže jsem hudbu nechal, ale teď se jakoby zase snažím do toho nějak pušovat, no.
1: A aktuálně pracuješ sám nebo kolem sebe nějaký lidi máš?
0: Úplně sám, self-made prostě, jako mám kolem sebe nějaký lidi, ale ne, který by fušovali jakoby do hudby, ale mám jako nějaký backup, ale ne hudebnu.
1: Bylo to u tebe vždycky o rapu nebo ses k tomu dostával přes nějaký jiný žánry?
0: Asi primárně bylo, jakože rap byl asi číslo jedna, ale jakoby moje nějaká škála toho, co poslouchám, je mnohem rozmanitější, jo? Že neposlouchám jenom rap, poslouchám vážně všechno, jazzové věci, mám prostě náladu, tak si v autě pustím třeba Gibran Alcocer a podobné věci, pianové kompozice a tak dále. Je to podle nálady. No.
1: A z toho rapu, když si vzpomeneš na nějaký první věci, který jsi rapový slyšel, co bylo?
0: Ok, no to je těžký. Jako první úplně rapová věc si myslím, že byla taková nizozemská skupina někde, jmenovala se to Flip the Script. Mm-hmm. A bylo to ještě na Viva TV, jak byla dřív doba VH1, Viva, MTV a tak dál, tak tam. Ale pak asi nejvíc to byl Method Man, Redman, DMX, jo, Dipset a jakový New Yorkský věci starý, mám rád hodně jich, takže Lil Flip a takový věci, který jakože tu nálič mám za ty léta jako rozšířenou, no.
1: A máš nějak v povědomí i tady naší československou scénu?
0: Jasně, mám určitě. Teďka v tuhle chvíli to úplně neposlouchám, dá se říct. Samozřejmě vím, jsem jako v obrazu a samozřejmě mě ovlivnil hodně India Vage, Kontrafakt a tak dále, jo. Takže takový klišé, co asi říká každý. Tak to bylo pro mě takový zlomový taky v té době.
1: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Scope.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Posloucháš Radio Spin, pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Scope. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Jako asi ta láska k té hudbě. To je pro mě jako největší motivace. Jako je pravda, že hudba mi pomáhá v hodně věcech, jako starostech a podobně, takže do toho se vypsat. Tvoření, prostě ta tvorba je pro mě hodně důležitá.
0: Jak vypadá vlastně ten proces té tvorby? Píšeš si texty během třeba celého dne, nebo pak si sedneš a řekneš, teď napíšu text?
1: To je taky jako hodně individuální. Jo, někdy píšu, že mě napadne nějaký bars, tak si je prostě napíšu třeba do mobilu, jenom a zaznamenám. A nebo se mi něco děje, tak je to těžký, to asi se to nedá úplně škatulkovat, jak to je fakt podle nálady. Někdy to napíšu hned, někdy si pustím beat, někdy píšu dřív nějaký bars, pak...
0: Takže se, nedá se říct, že třeba dřív vybíráš beat, než píšeš?
1: To asi jako dá. Ve většině případů nejdřív vyberu beat a pak samozřejmě do něj píšu. Ale někdy se stane, že třeba napíšu určitý bars a vznikne z toho skoro jak kdyby track a pak teprve to do něčeho jako nalepuju, ale většinou vyberu beat a pak píšu.
0: Kde bereš beaty?
1: To je různý. Měli jsme hodně producers, jakoby, který to dělali. Měl jsem kolem sebe lidi, kteří byli beatmixři a dávali mi nějaký beat, nebo mi i v té skupině a podobně, takže nejvíc to bylo od producentů a teďka třeba mi produkoval nějaký věci můj brácha a tady beaty na YouTube a podobně, prostě tak, jak začínám jakoby v uvozovkách znova, tak asi v tímhle způsobem.
0: Ty sám se někdy zkoušel nějaký beaty vytvořit?
1: Jo, zkoušel.
0: A jak to dopadlo?
1: Jako nebylo to nejhorší. Já jako ten sluch a ty věci a to... tu hudbu jako mám nějak v sobě a bavilo by mě to, ale neměl jsem nikdy moc takový jako zázemí k tomu to dělat, žádný programy a podobně, takže myslím si, že kdybych tomu měl ty prostředky, tak by mě to i chytlo. No.
0: Když teď jdeš nahrávat, vlastně chodíš někam do studia nebo máš home studio?
1: Mám home studio, jo. Teď jsem dlouho nebyl ve studiu nahrávat.
0: Co je vlastně pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, to je dobrý, to mě baví?
1: Ok, tak určitě dobrý beat, nějaký zajímavý flows, který tam jsou, nějaká melodie, jako lyrics taky samozřejmě. Asi záleží na tom, jak ten beat zní, prostě když to bude nějaký boom-bapový vibe, tak bych tam bral nějaký lyrics, který třeba budou k zamyšlení nebo tak. Zároveň to může být nějaký afrobeat, takže bych čekal něco odlehčeného, aby to prostě vibovalo a tak. Takže asi záleží na tom, jaký ten track, jaký žánr v uvozovkách to je, no. Tak podle toho asi.
0: Na čem teď aktuálně pracuješ? Na co se můžeme těšit?
1: Ok, teďka mám takovou dobu, že vydávám jenom singly. Vydal jsem, jako pod jménem Scope, jsem vydal několik singlů, EPčko a jedno album. A teď jsem dlouho nic netvořil, měl jsem takovou pauzu, tvůrčí dá se říct, že jsem psal a tak dál, takže asi jenom singly, nic úplně konkrétního neplánuju.
0: Nějaký živý vystoupení třeba? Můžeme tě někde slyšet live?
1: V tuhle chvíli ne, samozřejmě mám za sebou mraky koncertů, ale tím, že už jsem se přejmenoval a začínám jakoby pod novým jménem, tak je to pro mě dost složitější začít.
0: Ale každopádně teda vystupování na stage znáš, yes. Tak by mě k tomu zajímalo, co tě naplňuje víc? Je to tvoření té hudby ve studiu nebo pak skotačení na té stage?
1: No, asi obojí, ono to jde nějak ruku v ruce, jo, že baví mě samozřejmě ten proces toho nahrávání a tvoření těch tracků a pak to, že už to můžu předat zase lidem a vibovat s nima někde a tak. Takže myslím si, že to je jako obojí mám nějakým způsobem rád. Každý je trošku jiný. No.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.

0: Pin, Jirka a taky Scope. My jsme tady na začátku slibovali Life Rap, tak yes. Co to bude za track?
1: Bude to poslední single, který jsem napsal, jmenuje se Renesance a ještě jsem ho ani nenahrál, je to prostě novinka. No.
0: OK, tak jdeme na to?
1: Super, yes, jdeme na to. OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Tohle byl Scope, host pořadu Československý Underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas. No a jestli máš pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ten ideální čas.
1: Tak asi žádný moudro nemám, ale chtěl bych prostě říct, ať se podporujou i MCs nebo artist, který nejsou tak známí, že by to bylo fajn, když se člověk snaží a tak, aby měl nějaký větší support a tak. Samozřejmě mluvím trošku o sobě, že?
0: Jak tě posluchači najdou na Instagramu, na sockách?
1: Určitě. Na Instagramu jsem imscope, jakože im.scope, S-C-O-P-P-E, a na Spotify taky Scope, a vlastně to jsou asi jediný mísocky, dejme tomu. Na TikTok dávám svý kraviny a tak, takže tam music neuvidí.
0: Super, tak to určitě čekujte, já ještě jednou díky moc a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
1: Díky moc.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Tváříme se, jako by se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš.
2: Shows.
1: Slyši od těch mé.
2: Není to ani stejná liga, je to úplně
1: šíp.

0: Rádiu Spin. Amerika chystá limitku cestovních pasů ke svýmu 250. výročí.
1: Byly jednou dva pasy.
2: A nebyly to jen tak lidé, jaký pasy.
1: Byly to speciální pasy.
2: Byly to pasy s Trumpem na obálce.
3: Pepino, Dášenko, domů!
2: Trump tak bude první žijící prezident, který se na pasech objeví.
4: A tak jsme pátrali po tom, kdo by měl být na limitce takovýho českýho pasu.
2: A byli jsme dobrý.
5: Mnohem lepší bylo za nějaký příplatek si tam dát, co ty chceš. Jo, takže si zaplatíš a budeš tam mít klidně logo Radio Spin.
2: Hmm. To by mohlo sedět třeba na Lukáše.
6: Zdar, tak já bych tam dal určitě svoji fotku, protože mě nikdo nezná a každý by si říkal, co to je za frajera.
2: To rozhodně.
7: Čau, hele, já bych tam dal Jirku Káru jako symbol České republiky. Že to je tady hrozný bordel.
4: Národní zlato, ty jo. To byl skvělý pas. Pamatuješ si takový ty zpívající přání?
2: Yes, jakože by ten pas mluvil.
4: Jo, zpíval. A víš, co by říkal?
8: Jo, už dělej mě, bych kriminu, ty magore.
9: Dělej!

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

0: testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Velký dny, noční můry, střídaj Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Off season. Gang, gang, huh? Off season. Casanova Lapello, TK 27. Pusit tenhle track, more, zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off season, můj program, huh, huh.

Pojďte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec byč. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.